0: se lidé ke včerejšku zarezervovali dluhopisy za více než 13 miliard korun.
1: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise, to není první a poslední, ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním tomuto navýšit, protože já jsem moje nadšená.
0: Emise se tak rychle blíží k 20 miliardovému limitu. Při výbuchu bomby nastražené v automobilu u vládní budovy v centru Damašku dnes zahynul jeden voják a 18 dalších lidí bylo zraněno. Exploze nastala ve chvíli, kdy se vojáci snažili zneškodnit jiné improvizované výbušné zařízení umístěné u stejné budovy. Incident se stal ve čtvrti Báb Šarký u ředitelství pro vyzbrojování spadajícího pod ministerstvo obrany. K útoku se nikdo nepřihlásil. Po svržení režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci roku 2024 a následném vytvoření nové vlády, ve které dominují bývalí islamističtí povstalci, došlo v Damašku k několika bombovým útokům.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na letošní mistrovství světa v hokeji přijali české sázkové kanceláře zatím přes 711 milionů korun, tedy podobně jako loni. Doposud se dařilo spíše bookmakerům. Sázející překvapila prohra České republiky se Slovenskem, ale i následná výhra Čechů nad favorizovanými Švédy. Největším favoritem na vítězství šampionátu zůstává Kanada, na kterou kurz mírně klesl na zhruba 2:1. Česká republika zůstává šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na vítězství v kurzu okolo 14:1. Noci na dneček čekáme většinou oblačno nebo pojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se můžou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: Sah ein Mädchen ein Röslein stehen.

skupince Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tratí se objeví cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Hradec Králové o víkendu chystá Bezva Fest. Čtvrtinu zápasů mundiálu mohou ovlivnit vedra. Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím bude předcházet sebevraždám na kolejích. Spolupracovala s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i lidé, kteří mají starosti o své blízké. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční v Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. hodině dopolední a potrvá až do 8. do večera. Adéla Marková za pořadatele Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
2: Od autodromu, kolotočů, stákací řadu máme 200-metrovou nejdelší nastupovací drahu v České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Smejku a Tancu, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Tary.

0: dům a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny. Sebastian nebo Tobias Freier.
1: Výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. Španělská policie zatkla nejstaršího syna zakladatele módního impéria Mango. Isaka Andise kvůli podezření, že byl zapojený do smrti svého otce při turistické výpravě v prosinci roku 2024. Jonathan Andise byl podle policie v době incidentu jedinou osobou, která byla se svým 71-letým otcem na túře v pohoří Montserrat poblíž Barcelony. Isaac Andise tehdy spadl ze skály v oblasti, jež je známá strmými srázy a roklem. Jonathan Andise jakoukoliv odpovědnost za otcovu smrt odmítá a trvá na tom, že šlo o neštěstí. Vyšetřování pokračuje v režimu soudního utajení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Bedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc v USA, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kous lesních požárů. V noci na dnešek čekáme většinou oblačno nebo polojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty budou mezi 10 až 6 stupňů.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

formace Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O dluhopisy republiky je podle Schillerové obrovský zájem. Bombový útok v Damašku. Češi sázejí na mistrovství světa stejně jako loni. Sovětská vlajka vyvolala pozdvižení na radnici v Brně. S rudým praporem se srpem a kladivem dorazila na jednání jedna ze zastupitelek. Patří k odpůrkyním sjezdu sudeckých Němců. Ženu už vyšetřuje státní policie. Prověří, jestli nejde o propagaci komunismu. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva od ledna zahrnuje i zmínku o komunismu. Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Podle Schillerové si lidé ke včerejšku zarezervovali dluhopisy za více než 13 miliard korun.
2: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise. To není první a poslední, ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním tomu to navýšit, protože já jsem moje nadšená.
1: Emise se tak rychle blíží k 20 miliardovému limitu. Při výbuchu bomby nastražené v automobilu u vládní budovy v centru Damašku dnes zahynul jeden voják a 18 dalších lidí bylo zraněno. Exploze nastala ve chvíli, kdy se vojáci snažili zneškodnit jiné improvizované výbušné zařízení umístěné u stejné budovy. Incident se stal ve čtvrti Báb Šarký u ředitelství pro vyzbrojování spadajícího pod ministerstvo obrany. K útoku se nikdo nepřihlásil. Po svržení režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci roku

0: 2024 a následném vytvoření nové vlády, ve které dominují bývalí islamističtí povstalci, došlo v Damašku k několika bombovým útokům.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Na letošní mistrovství světa v hokeji přijali české sázkové kanceláře zatím přes 711 milionů korun, tedy podobně jako loni. Doposud se dařilo spíše bookmakerům. Sázející překvapila prohra České republiky se Slovenskem, ale i následná výhra Čechů nad favorizovanými Švédy. Největším favoritem na vítězství šampionátu zůstává Kanada, na kterou kurz mírně klesl na zhruba 2:1. Česká republika zůstává šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na vítězství v kurzu okolo 14:1. Noci na dneček čekáme většinou oblačno nebo pojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se můžou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

skupince Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla na život takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z

komentáře oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Utratí se objeví cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Hradec Králové o víkendu chystá Bezva Fest. Čtvrtinu zápasů mundiálu mohou ovlivnit vedra. Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím bude předcházet sebevraždám na kolejích. Spolupracovala s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i lidé, kteří mají starosti o své blízké. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. hodině dopolední a potrvá až do 8. do večera. Adéla Marková za pořadatele Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
2: Od autodromu, kolotočů, skákací hradu máme zde 100-metrovou nejdelší nastupovací dráhu v České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Snejku a Tancovici, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Tarho, Moon a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny. Sebastian nebo Tobias Freyr.
1: Výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. Španělská policie zatkla nejstaršího syna zakladatele módního impéria Mango, Isaka Andise, kvůli podezření, že byl zapojený do smrti svého otce při turistické výpravě v prosinci roku 2024. Jonathan Andis byl podle policie v době incidentu jedinou osobou, která byla

0: se svým 71-letým otcem na túře v pohoří Montserrat poblíž Barcelony. Isaac Endis tehdy spadl ze skály v oblasti, jež je známá strmými srázy a roklem. Jonathan Endis jakoukoliv odpovědnost za otcovu smrt odmítá a trvá na tom, že šlo o neštěstí. Vyšetřování pokračuje v režimu soudního utajení.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Bedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc v USA, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kous lesních požárů. V noci na dnešek čekáme většinou oblačno nebo polojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty budou mezi 10 až 6 stupňů.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla na život takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáře oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jsme tady oba, což je dobrý, 5.59, středa 20. května, Zbyšek, ale taky Zbyška, anebo Hvězdoslava slaví svátek. Já jsem dneska po dlouhý době jel sockou, takže jsem trošku ovíněn, takže jako kdybych náhodou nereagoval.
1: Počkej, dobré ráno, to je jako, že jsi jel sockou, protože jsi ovíněn?
0: Ne.
1: A nebo jsi jel sockou a proto jsi ovíněn?
0: A proto jsem

0: testy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu. Bude převezený do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Ministr Adam Vojtěch řekl, že muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Dodal, že pacientem je americký lékař, který působil v Ugandě, byl v kontaktu s nakaženým. Na cestě do německé kliniky je další Američan, který se nakazil ebolou v Kongu. Německo se postará i o 6 dalších lidí, se kterými nakažený Američan přišel do styku. Riziko šíření eboly ve střední a východní Africe je považované za vysoké. Vyšetření na mamografu se zjednoduší. Od července se ženy můžou objednat přímo. Na preventivní screening rakoviny prsu nebudou potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika, informovala o tom VZP. Vyšetření pojišťovny platí jednou za 2 roky ženám na 45 let. Pojišťovny od určitého věku hradí také preventivní vyšetření kvůli rakovině tlustého střeva nebo například kvůli rakovině plic. Kdy lidé potřebné vyšetření absolvovali naposledy, mohou zjistit v mobilní aplikaci EZ karta, provozované ministerstvem zdravotnictví. Do budoucna by aplikace měla umožnit také notifikaci, že uplynula lhůta, kdy vzniká nárok na opakování daného vyšetření. Ministerstvo zdravotnictví slibuje také možnost objednání na screeningy online.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Thajsko omezuje bezvízový vstup pro turisty. Občané několika desítek zemí v jihoasijské zemi budou nově moct strávit jen 30 dní na místo dosavadních 60. Pro delší pobyty už bude třeba standardní vízum. Platí to i pro obyvatele České republiky. Thajské království tak bojuje proti ilegálnímu přísunu cizinců, který nám popsal i šéf cestovní agentury ESO Travel Tomáš Cikána.
2: Když jsem začínal s Thajskem před 35 lety, byla to čistě thajská země. Dneska ve velkých městech, jako je Bangkok, ale i na Phuketu, vidíte nelegální arabské čtvrtě, nelegální nevěstince s především Ruskami a Ukrajinkami. Černý obchod dorazil i tam a já si myslím, že vojenská chunta, která v Thajsku vládne, už řekla dost.
0: Cikán doplnil, že velká popularita Thajska trvá kvůli tamním levným cenám a také příznivé bezpečnostní situaci.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Naši hokejisté brousí nože na Italii. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí na mistrovství světa ve Friburgu dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Souboj začne v 16 hodin a 20 minut. Deep Purple vrací čas zpátky. Nové album Splet vydají 3. července i na magnetofonové pásce a fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák za více než 420 tisíc korun. Kapela se spojila se švýcarským Revoxem, který připravil i limitovanou sérii audiotechniky. 25 magneťáků B77 MK3, 50 gramofonů T77 a 200 bezdrátových reproduktorů Studiomaster A200. Všechny nesou motiv alba a podpisy členů kapely. Deep Purple zahrají 7. října v pražské O2 aréně. Dnes čekejte převážně oblačno až polojasno. Na západě čekáme i nějaký deštíky a naopak na Moravě a ve Slezsku k večeru i nějaký bouřky. Maxima klidně ke 23.
3: A taky čekejte už nějaký komplikace, že jo? Tak osobák s autobusem v České Lipě v ulici u obecního lesa, tam bacha, už omezení v Opavě, křižovatka vodní, Ratiborská, 2 osobní, no a ještě Brněnsko, příjezd do Modřice ze Želešic, tady taky 2 osobní auta.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
3: Jet Crew, kde tím začneme, 6 hodin 4 minuty, Alice Cooper, potom Pretty Reckless, Airburn, je tu tady spousta muziky.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Přesně tak, pořád jako nový a vy si vlastně navíc tuhle tu kapelku dáte hnedka v Hradci Králové ve Festival Parku 360 a to 14. června. Tak 6 hodin a 13 minut. Pěkný ráno.

0: Iron Maiden za námi, teplota venku celkem musím říct příjemná, je to kolem 9 stupňů, dneska to poleze nahoru, nebojte se, i sluníčko uvidíme, ale teď se dovíme nějaký dopravní informace a hned další muziku. Love Me a Pretty Reckless.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A teď nějaký ty bouchance. Na Jablonecku mezi Skuhorovem a Jistebskem došlo ke střetu osobního auta se Srnou, tam bacha. D1 na Přerov, pozor, havarovalo tady osobní vozidlo mimo komunikaci. Kolona se zatím netvoří, ale tvořit asi začne, až se začne vyprošťovat, je to 229. kilometr. No a výjezd z Dubňan směrem na Hodonín osobní auto takty se zvěří.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchy půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Taylor Momsen, vlastně v podstatě zpěvačka, herečka a taky vlastně frontmanka týhletý kapely Pretty Reckless, si zahraje taky 10. června na Rock for People. No a 26. by mělo potom vyjít to nový album Der God. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Samozřejmě asi ochutnávky na Rock for People budou. A teď si dáme Alice Coopera. No a čas pro vás, kdyby náhodou 6:26. Teplota venku, ta se pohybuje kolem těch 9 stupňů.

0: hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
1: Dobré ráno. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Friburgu ve skupině B Slovinsko 5-4 po nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí. Na čtvrtém místě jsou Norové, kteří si včera pohráli s Italy 4-0. V curišské skupině porazili hokejisté Maďarska Velkou Británii 5-0 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. Hokejisté Rakouska porazili 3-1 Lotyšsko a udrželi neporazitelnost na turnaji. Rakušané mají 9 bodů a ve skupině A se dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také 100%. Lotyšsko má po třech utkáních 3 body.
2: Rádio Rock Zone. No my máme plnou nádrž muziky, 6.30, tady jsou Republika, taky Airburn.

0: Hopky dubky, jak se jede v tuhletu chvíli, samozřejmě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak někde už kolony máme, že jo, samozřejmě. Ranní špička se rozjíždí, 6 hodin 37 minut. Dopravní nehodu potkáte v Děčíně, v Tyršově ulici, u křižovatky se Zámeckou. Tady s opatrností projdete. Pozor si dejte na údržbový práce na Rokycansku, Velhotě pod Radčem. To je silnice druhé třídy číslo 234, odbočka na Plískov. No a taky třeba na Rokycansku v Kařezu, tady bude probíhat taky údržba zeleně, takže omezení provozu. Na Jablonecku mezi Skuhorovem a Jistebskem došlo ke střetu osobního auta se Srnou. Tady dejte pozor.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Teploty nádherný. Dneska teda musím říct, je to kolem těch 9 stupňů a maximálně dneska, no, na horách 14, jinde třeba až 23 stupňů. A čekáme oblačno až polojasno. Takže sluníčka, myslím si, že dneska užijem.
1: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou s komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Jak už jste slyšeli, že album Splat vydají i na magnetofonové pásce kapela Deep Purple. No, u nás Black Keys a taky News a máme 6.49.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a protože už se nám to pěkně rozjelo teda, tak jak to vidí Kuba?
2: Ahoj Myšáku, pěkné ráno. Pražský okruh se kvůli rannímu provozu už ucpává od Zbraslavy přes Barrandov po sjezd na Ořech mezi D1 a letištěm. Bouralo se na Novopatské ulici do centra za sjezdem na Satelice, projíždí se tam ale bez zdržení. A s kilometrovou kolonou počítejte do centra na ulici k Barrandovu na úrovni sídliště. Z Global Assistance, Kuba.
0: Tak osobně auto srazilo chodce na Praze východ, je to výjezd z Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavy směrem na Zápy. Tam bacha, je to u kruhového objezdu. D8, 19. kilometr ve směru na Drážďany. Tady došlo k dopravní nehodě osobního s nákladním a ještě Havlíčku v Brod, Beckovského ulice. Pozor, dvě osobní auta.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
15: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
16: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
17: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak máme 6.59, což bychom se mohli podívat opět na další muziku. Greta Van Fleet, taky Who a dáme si Foo Fighters. A musím Zdeňka Růžičku taky vzbudit, přeju mu všechno nejlepší k té dnešní zreda, to 60, no? A je to krásný věk, je to krásný věk. Kakavec, myslím.
1: Já vím, kde je Zdeněk Růžička, kdo nevíte, frontman SPSek.
0: SPSek, samozřejmě. Jste zváni a budete zváni samozřejmě na víkendovou party, no ale teď už piš to.
1: Dobré ráno. Russian Circles, Pelikan a Photocrime dneska hrajou v Meat Factory, večer samozřejmě. A nebo vás pozvu, není čas nikam vás zvát nebudu, dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zuna představí Babišovi novou koncepci armády. Auta jsou dál největšími znečišťovateli měst a Arsenal má titul. Ministr Zuna představí Babišovi novou koncepci armády. Ta má podle ministra obrany nastavit její směr rozvoje.

0: Hůř na tom je už jen Estonsko a Řecko. Nedostatky by měly řešit pravidelné prohlídky na stanicích technické kontroly. Jejich činnosti kontroluje ministerstvo dopravy. Provedlo i audit poctivosti. Z něj podle České televize vyplývá, že tu jezdí mnoho desítek tisíc aut, která prošla emisní kontrolou, mají emisní protokol, ale ten neříká pravdivé informace. Vláda na Slovensku jedná s rafinérií Slovnaft o snížení cen paliv. Slováci za ně v rámci zemí V4 momentálně platí nejvíc. A to i přesto, že se opět zprovoznil ropovod Družba přes Ukrajinu a k našim sousedům proudí levnější ruská ropa.
1: Slovenskí motoristi ještě před několikými týždňami tankovali pohodné hmoty najlacnejšie. Dnes je situácia úplně opačná. Okolité krajiny totiž prijali daňové úpravy a nastavili rôzne mechanizmy, ktoré sa premietli do nižších cien. Vláda na Slovensku upustila od dvojitých cien. A keďže pomohla politicky obnoviť ropovod Družba a požičala Slovnaftu ropu z hmotných rezerv, očakáva, že rafinéria teraz po rokovaniach prehodnotí svoju cenotvorbu. Jozef Baloko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Arsenálu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři včera sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul. Smashing Pumpkins uspořádali requiem za postavu Zero, odehráli jednorázový speciální koncert v Kalifornii a zároveň oznámili turné k albu Melancholy and Infinite Sadness. Frontman Billy Corgan byl často vídán v dnes už ikonickém černobílém tričku s nápisem Zero, například ve videoklipu ke skladbě Ballet with Butterfly Wings z roku 95 a téměř na všech vystoupeních během turné Infinite Sadness. Zero je také název jedné ze skladeb na albu a fanoušci na tuto postavu odkazují už více než 3 desetiletí. Dnes čekejte převážně oblačno až polojasno. Zpočátku na západě deštivo, v závěru dne na Moravě a ve Slezsku. Maxima kolem 20.
3: No a taky počítejte s nějakýma dopravníma nehodama. Ve Čtveříně na Liberecku dopravní nehoda. Na Plzeňsku ve Vejprnicích v Plzeňské ulici tady bude pozor probíhat čištění vozovky. No a mám tady ještě jednu uzavírku. Je tady havárie vodovodu a je to na Frýdeckém Místecku mezi Dobrou a Nošovicemi.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Jedny tuhle nudle, 7:03, pěkný ráno, venku kolem 9-10 stupňů.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Kapela Hů na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 7 hodin a 17 minut, se pojďme podívat na silnice.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. Na Praze 6 v Kyjevské ulici u křižovatky s Davidskou došlo k požáru domu. Místo je neprůjezdné, čekejte tam komplikace. V Kolodějích na ulici k Běchovicům u křižovatky s ulicí k Blatovu bourala 2 osobní auta. Provoz je omezený částečně. A kvůli rannímu provozu očekávejte zdržení na Liberecké tradičně do centra okolo 20 minut a ucpává se také Pražský okruh mezi Zbraslaví a Barandovem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Nehoda se zraněním je na Olomoucku na průjezdu Ludéřovem, tam opatrně na Mladoboleslavsku v Bradlci, taky osobní auto s motorkářem a Ostrava Plzeňská ulice. Je to na křižovatce s Mitrovickou, osobní auto s motorkářem taktéž.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
9: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů, a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Tak je to tuším takových 5 let, co tady Arcade Fire byli u nás v O2 aréně. Nicméně kapela ustála ty sexuální skandály, vydávají alba dál. Tohle to byla věcička trošku staršího Data Reflektor, taky na samostatném albu vyšla. Nicméně samo sebou tahle ta americko-kanadská partička, indie partička, jede docela slušně dál. Tak my jdeme za hokejem.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Protože ten sledujeme naprosto všichni a sleduje ho i pošto. Hezky ráno.
2: Dobré ráno. Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v pondělním duelu se Švédy na mistrovství světa ve Friburgu bez dalšího trestu. Jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala Mezinárodní hokejová federace. Ščotka dostal proti Švédům první šanci na turnaji při zdravotní indispozici Michala Kempného, ale odehrál jen 4 střídání, v součtu necelé 3 minuty. Pak musel do kabin za nevybíravý crosscheck na Alberta Johanssona. Ščotka přitom bránil ležícího Daniela Voženílka, jehož Johansson atakoval. Švédové pak díky tomu snížili z 0-3 na 2-3. Radio.

0: No a my se jdeme taky někam pozvat, protože máme středu, to znamená za chvíli víkend. Spousta hudebních akcí tady bude. My na jednu samozřejmě budeme už avizovat dneska, protože samozřejmě Tři sestry Open Air, pátek, sobota, takže můžete být u toho. No a krom toho samozřejmě tady máme i vedlejší akce, kam třeba vyrazit s dětmi a podobně. Třeba přijďte oslavit narozeniny Maxi Psafíka. Tenhle ten oblíbený pohádkový hrdina slaví 51. narozeniny. No a připravila se oslava, ta bude 23.5. od 10 hodin a bude to Amfík nábřeží Maxi Psafíka v Kadani. Jinak, Pražský hrad letos opět společně s Kočkou Mickou otevře všem malým, ale i velkým návštěvníkům svět fantazie, pohádek, dobrodružství a radosti. Čeká vás tedy plný her, objevování a kouzelných příběhů. Den dětí na Pražském hradě se koná v sobotu 23. od 10 do 17 hodin. No a pak tady mám jednu takovou vědátorskou akci. Infocentrum jaderné elektrárny Dukovany zve v sobotu 23. května na speciálně zábavný naučný dětský program po stopách elektřiny. Energetici tady v sobotu připravili pro malé návštěvníky speciální program zaměřený právě na výrobu a využití elektrické energie takovou hravou formou a soutěžemi, které dětem usnadní vše pochopit. Takže když tak bafněte děti a pokud nemáte ještě plán, na víkend vyražte.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Třeba si to rozmyslete teďka právě v tom, jak stojíte v těch kolonách. Informace jsou tady z Jindřichohradecka, mezi Člunkem a Kunžákem došlo k dopravní nehodě. Na Rakovnicku v úseku Žďár Vysoká Libině tady bude probíhat údržba vozovky, takže bacha. No a na Vsetínsku v Ržnově pod Radhuštěm ulice Hradišťko tady došlo ke střetu osobní auta s chodcem.
1: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla na život takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou s komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Alice Cooper, no a 7.48. To je čas pro vás. Venku teplota pomalu stoupá. Už aktuálně v tuhle chvíli kolem 15 stupňů. Zbyšek slaví svátek, ale taky Hvězdoslava nebo Zbyška.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A k tomu nějaký ten bouchanec.
2: Čau Mišáku, pěkné ráno. V Praze na ulici Mladehorákové u Svatovícké před tunelem Blanka bourala dvě osobní auta. Na Praze 6 v Kyjevské ulici u Dejvické došlo k požáru domu a místo zůstává neprůjezdné. Na Praze 5 v Radlické ulici u Řeporyjské bourala dvě osobní vozidla a ve směru do Blanky čekejte kolony na Liberecké a Povltavské ulici. Z Globa Assistance, z Kuba.
0: No a my se ještě pojďme podívat na Olomoucko, výjezd z Ludeřova směrem na Laškov. Tam cyklista srazil chodce, takže bacha, záchranný a vyprašťovací práce. D3 108 km na České Budějovice, havarovalo osobní auto, je Ukrajinice, takže tam projíždějte taky opatrně. A teď čerstvě ještě ulice 5. května za obchodním domem směrem do centra se v koloně srazilo osobní auto s nákladním.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: A právě hostem tohoto týdne, tedy ve čtvrtek, zítra po 13. hodině, bude Luděk Motička, což je hudební promotér agentury Ameba Production, což je agentura pořádající festival Rock for People, takže právě o tomhletom festivalu to bude hlavně. Dotazy pište, pokud máte nějaký, na studio@rockzone.cz a zítra ve 13.

0: Tak to byla kapela Erbern. 8 hodina je tady, Zbyšek slaví svátek, Pišta má pro vás taky nějaký informace.
1: Dobré ráno, koukáš na mě, jak kdybych já byl Zbyšek.
0: Můžeš být klidně Hvězdoslava.
1: No to zní ale výrazně líp. Děkuji.
0: Nebo Zbyška.
1: Dobrý ráno, Vasilu Průvář dneska hrajou v Malostranský besedě v Praze, nebo Otone Pesante v kabinetu Mus v Brně, a jelikož už udeřila osmička, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie hledá svědky vážné nehody v Praze. Fotbalisté Jablonce a Karviné se utkají o pohár a Deep Purple prodávají magneťák za 500 000. Policie hledá svědky včerejší nehody v Praze. V dopoledních hodinách se v záběhlicích čelně se

0: dodává, že v plném proudu jsou i stavby úseku D7 Knovíz Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec.
1: V tom úseku Slaný Kutrovice skutečně tu tranzitní dopravu dostaneme z obce Otouš už na obchvat. Znamená, že skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
0: Stavební práce na D7 se zpozdily mimo jiné problémy s přeložkou sítí a archeologický průzkum. Po dokončení posledních tří zbývajících středočeských úseků bude na D7 chybět už jen část u Postoloprt v Ústeckém kraji. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Mírným favoritem finále se začátkem v 18 hodin je podle bookmakerů Jablonec. Navzdory posledním nepřesvědčivým výsledkům a sérii pěti soutěžních zápasů bez vítězství. Finále se poprvé od roku 2019 odehraje na neutrální půdě, a to v Malšovické aréně v Hradci Králové. V posledních letech hostil souboj o trofej stadion týmu s nižším koeficientem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Slávie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Výtěžek ze vstupného věnuje klub na pomoc onkologickým pacientům. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávia pro utkání uzavřené hlediště. Příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna arénou. Klub o tom informoval na webu. Parko se vrací v čase. Nové album Splet vydají 3. července i na magnetofonové pásce a fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák za více než 420 tisíc korun. Kapela se spojila se švýcarským Revoxem, který připravil mimo jiné limitovanou sérii audiotechniky. Všechny nesou motiv alba a podpisy členů kapely. Deep Purple zahrají 7. října v pražské O2 aréně. Dnes čekejte převážně oblačno až polojasno, k večeru na Moravě a ve Slezsku případně nějaký ryštíky, maxima až do 23.
3: A rychle z dopravy v Jablonci nad Nisou, Belgická ulice, dopravní nehoda se zraněním. A ještě tady mám informaci z Tábora Soběslavská na křižovatce s Měšickou. Autobus srazil chodce.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Za hodinu už Tomáš, ten pro vás bude mít taky nějaký samozřejmě přání. Tedy jestli máte nějaký hudební tip, tak mu klidně pište. Song@rockzone.cz. No a ode mě Vanastovy věci, Nickelback, teď R.E.M.

0: Tak počasí taky samozřejmě rozebereme, ale jak koukám, tak koncem týdne už teploty dokonce až na 26 stupních. No, snad už ta zima končí. Uvidíme. Guns N' Roses v každém případě skončili, ale během dne tady ještě budou.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Co nám nekončí, ranní špička, Kubo.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze počítejte s kolonami na trase Černý most Štěrboholi, dále od Krče pod Vřízkou ulici, nebo také na Liberecké do centra. Poudalo se na příjezdu do Prahy z Chomutova za exitem na letiště a tvoří se tam kolona, momentálně zdrží na zhruba 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně čekejte kolonu od 8. kilometru. U sjezdu na Pražský okruh došlo totiž k nehodě. A na okruhu jsou kolony obousměrně před Ořechem. K dálnici D1 se zdržíte od Zličína a v protisměru od Jesenice. Z Global Assistance, Kuba.
0: Na Jindřichohradecku příjezd do Lomů směrem od Střížovic. Je tam převrácený postřikovač. Takže místo je s opatrností průjezdné. V Jablonci nad ní jsou Belgická ulice. Osobní auto s dodávkou. No a v Táboře Soběslavská, Měšická autobus srazil chodce. Tady očekáváte velice silný provoz.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Toto je?
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
11: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
12: No jasně, super.
11: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
12: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
11: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
12: Pánové na burger s trhaným masem.
13: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus 10 půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
16: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
15: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
16: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
15: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.
0: Bacha, někdo se dívá. Tak to bude Imodium až za chvilku. Teďka Nickelback 8 hodin 22 minut.

0: Alanis Morissette za chvilku, ale teď 8.30, my se podíváme za hokejem.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno, hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Friburgu ve skupině B Slovensko 5-4 po nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou, český tým je o další bod třetí. Na čtvrtém místě jsou Norové, kteří si včera pohráli s Italy 4-0. V turecké skupině porazili hokejisté Maďarska Velkou Británii 5-0 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. Hokejisté Rakouska porazili 3-1 Lotyšsko a udrželi neporazitelnost na turnaji. Rakušané mají 9 bodů a ve skupině A se dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také 100%. Lotyšsko má po třech utkáních 3 body.
1: Radio Rock Zone.
0: No ještě to bude zajímavý. 8.32, pěkný ráno.

0: Mám tu Linkin Park pro vás, ale nejdřív informace z dopravy, taky se podíváme na to slíbený počasí.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ještě všude v těch větších městech dorážíte do kolon, samozřejmě ranní špička ještě neustála. Pražský okruh 24. kilometr, kde je jednice, tři osobní auta. Prosím vás, došlo tady k úniku paliva, takže blokovaný je jeden jízdní pruh, no a počítejte s komplikacema. Kromě Říško-Jitinská ulice na křižovatce se Školní, dvě osobní auta. No a pojďme dál, samozřejmě na Ostravsko ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v Zámecké ulici osobní auto ve Svodidlech.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Naprosto parádní ráno, teda musím říct, teploty aktuálně máme už v tuhle chvíli na nějakých 13 stupních. Čekáme oblačno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Samozřejmě jsou hlášeny nějaké přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku. V noci na zítra teploty klesnou na 12 až 7, bude oblačno až polojasno. V Čechách se mohou vyskytovat přehánky. No a čtvrtek bude oblačný až polojasný s teplotami opět kolem 23.
1: Rádio Rock Zone. Duklo. Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu. Duklo. Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáře oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jestli máte náladu na nějakou pecku podle vašeho výběru, pište na song@rockzone.cz. Tomáš Millera zasáhne a pustí vám to. Nebojte, na nohu ne. V každém případě já vám teďka udělám zase radost před nějakým třeba úsekem, do kterého budete teďka vyjíždět.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Protože ty rána jsou takový jakoby peprný, Kubo.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. Přerušovaná kolona zůstává za Prahou na dálnici D10 směrem Mladá Boleslav, konkrétně mezi 1. až 10. kilometrem. V úseku 8 kilometrů popojíždí řidiče od Černého mostu do Štěrbohol k Průmyslové ulici. Liberecká a Holešovičky do centra hlásí kolony od Letňan. Ucpaný je příjezd do Prahy po D5 od Plzně od 7. kilometru a na Praze 5 na Smíchově v ulici Svornosti u křižovatky na Valentince bourala 2 osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
0: A dneska je mi to v Praze úplně jedno, protože jsem tady dneska tramvají, 8 hodin 49 minut. Pojďme ještě do Kroměříže, Kojetínská ulice na křižovatce se školní, 2 osobní auta, částečně omezení provozu tady. A v Ostravě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v Zámecké ulici, tady je osobák ve svodidlech. Pěkný den.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, potisk, bila byl, CZ.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte 2. pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
12: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Skvělá záležitost od Wolfganga van Halena, neboli Mamuta, chcete-li, na rádiu Rockzone. Minuta zbývá do 9. hodiny. Hezký středeční ráno vám přeje Tomáš Frede, 20. květen, Zbyšek, Zbyška a Hvězdoslava, neboli Hvězdička. Mají dneska svátek, je tady taky Pišto, pojďme si dát zprávy.
1: Dobré pravé ráno. Venku se teploty... No tak je středa, ne?
0: Jemenku.
1: Já už se rozespívávám takhle no při středě, jo, to je potřeba. Čoče. Co jsem to vlastně přerušil tok? Kolik tam je stupňů? Jak tě tam bylo?
0: Příjemně.
1: No, tak vidíš.
0: Je to takový jako náznak blížícího se léta.
1: Mě to ukazuje skoro 20, čeče.
0: Už?
1: No skoro jo.
0: Jaká byl venku před hodinou?
1: Tak je 18, no.
0: Krása.
1: Vasilu Vrubáš dneska v Malostranský besedě v Praze. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši hokejisté se chystají na Itálii. Thajsko omezuje bezvízový vstup pro turisty a Douděna s Chorým by si mohli za Slávii ještě zahrát. Naši hokejisté brousí nože na Itálii. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí na mistrovství světa ve Friburgu dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Souboj začne v 16 hodin a 20 minut. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu. Bude převezený do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Ministr Adam Vojtěch řekl, že muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Dodal, že pacientem je americký lékař, který působil v Ugandě, byl v kontaktu s nakaženým. Na cestě do německé kliniky je další Američan, který se nakazil ebolou v Kongu. Německo se postará i o 6 dalších lidí, se kterými nakažený Američan přišel do styku. Riziko šíření eboly ve střední a východní Africe je považované za vysoké.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.

0: i tam a já si myslím, že vojenská chunta, která v Tajsku vládne, už řekla dost.
1: Cikán doplnil, že velká popularita Tajska trvá kvůli tamním levným cenám a také příznivé bezpečnostní situaci. Majitel fotbalové Slávie zabojuje o douděru s Chorým. Pavel Tykač naznačil, že oba odstavení hráči by se v sešívaném dresu ještě mohli objevit. Úspěšný podnikatel o tom mluvil v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz. Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík prohlásil, že Tomáš Chorý ani David Douděra si už za Slávii nezahrají. Důvodem bylo jejich vyloučení v derby proti Spartě, které pak vyvrcholilo ostudnými výtržnostmi. Podle majitele Slávie Pavla Tykače oba hráči překročili pomyslnou červenou čáru. Zároveň ale oceňuje jejich práci pro Slávii. Na iDnesu řekl, že situaci kolem Chorého s Douděrou vnímá jako nedopsaný příběh.
2: Já si přeju nejlepší řešení pro ně, ale současně si taky přeju nejlepší řešení pro Slávii. Když pro něj budu moct něco udělat, tak pro něj strašně rád něco udělám. Ale ten příběh se píše. Já bych jim strašně rád pomohl ty dvířka otevřít a musím vědět, že chápou, co se stalo.
1: Tykač také v souvislosti s derby mluvil o tom, že se Slavia musí zbavit problémových fanoušků. Podnikatel věří, že dojde ke změně legislativy, která umožní lepší kontrolu nad děním na stadionech. Ze své pozice majitele se opakovaně zastal šéfa Slavie Tvrdíka. Tykač na iDnesu také potvrdil, že oslavy titulu s fanoušky budou po nedělním zápase s Plzní. Podoba a forma se ještě ladí. Smashing Pumpkins uspořádali rekviem za postavu Zero, odehráli jednorázový speciální koncert v Kalifornii a zároveň oznámili turné k albu Melancholy and the Infinite Sadness. Frontman Billy Corgan byl často vídán v dnes už ikonickém černobílém triku s nápisem Zero. Například ve videoklipu ke skladbě Ballet with Butterfly Wings z roku 95 a téměř na všech vystoupeních během turné Infinite Sadness. Zero je také název jedné ze skladeb na albu a fanoušci na tuto postavu odkazují už více než 30 let. Dnes čekejte převážně oblačno a zataženo. K večeru na Moravě ve Slezsku hrozí deštíky. Maxima klidně až do 23.
3: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
4: Ano, podíváme se ještě na situaci v dopravě. To se ví. V Chomutově u křižovatky ulic Zahradní a Skalková. Dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. V Olomouci v Hinajsově ulici srazilo osobní auto chodce. Jsou tam záchranáři, provoz je tam částečně omezený. No a v Český Lípě v Erbenově ulici se srazila dvě osobní auta, provoz je částečně omezen. Pozor tam. Pojďme už za muzikou, dáme si Petty Smith, Offspring nebo třeba taky Vítaz.
3: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.18, začneme u dopravy s Kubou, čau.
2: Čau Tome, hezké ráno. V Praze na Rozvadovské spojice na cestě do centra u sjezdu na Jeremiášovu bouralo osobní auto s autobusem. Na nehodu dvou osobáků pozor na Praze 5 na Smíchově na ulici Svornosti u křižovatky s ulicí na Valentince. Kolony zůstávají například v úseku Krč tunel Mrázovka. Na Liberecké a Holšovičkách do centra je zdržení kolem půl hodiny. A dlouhé zdržení čekejte také od Košíř po Smíchov po Plzeňské ulici. Z Global Assistance, Kuba.
1: No, Kubo, díky za info. Podíváme se ještě na situaci v počasí.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak, pojďme se na to podívat, co se počasí týče, tak jak už tady předesílal Pišto, v tuhle chvíli nějakých 17 stupňů, polojasno, jinak čekáme dnešek spíše oblačný až polojasný, v Čechách může být přechodně zataženo. No a dnešní maxima 23 stupňů, v noci to klesne k 7, no a čtvrtek bude opět oblačný, je polojasný ráno a večer místy. Skoro jasno, teploty přes den mezi 18 až 23 stupni. My si dáme Tři sestry, dnešní den je ve znamení Tří sester, no a dáme si taky Black Label Society.
0: Radio Rock Zone.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
10: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Allegri zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.

0: Ne, tak rock and roll uměli Queen, jejich živák na rádiu Rock Zone 9.34.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Jde se na to podívat, sám jsem na to zvědavej. Tak, Praha, Russian Circles, Pelikán a Photocrime v Meat Factory, Vasilův Hrubáš v besedě, tedy v malostranský besedě, Chris Gray a Allegra Jordan v Roxy, Dead Things a Amen Break v Sub-Zero, Ukulele Orchestra jako Brno, takhle se to jmenuje, v pražském vagónu. No a teď to originál, opravdový, nefalšovaný Brno, kabinetu Mus, Otone Pesante. Takhle nějak asi zhruba to zní. Já mám pro vás Ghost.
1: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Dáme ještě jednu rychlou dopravu v této hodině, tedy ode mě, dejte pozor, v Praze v Mladoboleslavské ulici u křižovatky s Beladovou směrem na Prosek došlo ke střetu osobního auta s motorkou, kolona má zhruba kilometr, no a D11 na 42. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí na vozovce odstavený nákladní auto, trochu to tam komplikuje.
1: Radio Rock Zone. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: Akcí na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
10: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
10: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rockzone.
12: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Alice Mertunová na rádiu Rockzone, nějaké minuty do 10. hodiny, středa 20. května, hezký slech a hezký zubošťouch přeju Pištovi. Pojďme si dát nějaké informace.
1: Dobré pravé ráno ledné. Víš o tom, že Alice Merton je basačka?
0: Ne, ale vlastně mě to vůbec nepřekvapuje, když tak přimhouřím oči, tak
1: ona
0: si
1: teda hraje asi jako na cokoliv si vzpomene, že jo, je to takový ten typ, ale teďka nějak na turné vlastně hraje na basu, nebo hrála, protože nevím, asi basák nepřijel na sraz, znáš to, no, se prostě stane.
0: Typický od basáků, jasně, vůbec to nepřekvapuje.
1: Známe to. Pěkný cokoliv, pojď mrknout, kdo má dneska a možná nejen dneska narozeniny.
0: Pojďme mrknout, ano. Ano, tohle je prosím pěkně Joe Kaka. My, co máme přízvuk a jsme v podstatě částečně rodinný mluvčí, tak prostě to máme takhle, je to Joe Kaka. A ten by měl narozeniny teda asi, nebo...
1: Ano, a to dokonce dnes?
0: To dokonce dnes, tak Joe Kaka už bohužel mezi námi není a dlouho jeho koncert jsem nestihl, což mě mrzí. Já myslím, že tam byl určitě čtverec, tak já říkám 1945.
1: No, tak zase blbě samozřejmě. Joe, jak ty říkáš, Kaka. Se narodil v dnešní den v roce 1944.
0: No, tak hele.
1: Takže zase blbě prostě. No,
0: myslím žádný, si, že kdyby si se
1: typoval ty... Je středa, máš být roztypovaný.
0: Netrefil bys ani desetiletku, jak tě znám.
1: No to ne, já bych se ho splet s Cathem Stevensem.
0: Tak pojďme.

0: nápisy červy.
1: Já si říkal, že to je vlastně úplně stejný.
0: Ano, tak je to samozřejmě šer celým civilním jménem.
1: A určitě má, ale já, na to tady nemáme čas, prostě šer, jak říkáme my domorodci, šer.
0: Šer. Šer bude mít taky čtverec a já mám trošku tucha, že mé oko modravé hnedka po ránu sjelo na sociálních sítích někam, co mi řeklo, že šer má dneska kulatiny.
1: Aha, to je zajímavé. To znamená?
0: Že má kulatiny.
1: Aha, děkuji.
0: Takže já říkám 80... tím pádem 1946.
1: Je to neuvěřitelný, je. Ale trefil ses, ano.
0: Ty kulatiny já, jako ty mi jdou, tak nějak celkově, i mojí tělesnou konzistencí, prostě kulatina je mi blízká, takže já ji vždycky trefím. Tak všechno krásný, hlavně pevné zdraví. A pevný hlas. A Vokodér, pojďme dál. Davids. Co se tak škeríš? Ano, to je legendární Mickey Volek, prostě kam se hrabe nějaký Presley.
1: Tohle ti nemůžu kazit přece.
0: My měli Mickeyho Volka. Legenda, legendární, doporučuji všechny dokumenty dostupné o Mickey Volkovi. A tam bude čtverec taky, a Mickey Volek, který už dlouho není. Počkej, ještě počkej. Má
1: já čekám celou
0: zítra.
1: Dobu. Jo, ano, samozřejmě.
0: No.
1: No. Tak takže... ty si tam jako přehodíš písničku a nic neřekneš. Ano, už řešíme zítřejší oslavence.
0: Je to tak, takže 21. května se narodil Mickey Volek roku 1940. Zůstanou ty pětky, no.
1: No, tak zase blbě samozřejmě. Mickey Volek se narodil v zítřejší den v roce 1943.
0: Ano, je to tak. Píseň, která už tehdy byla věnovaná budoucímu zvukaři kapely UDG. Ta píseň se jmenuje Já ti píšu, Sally. Tak všechno krásný Mickeymu máváme tam někam do rock'n'rollových pekel a jdeme dál. Ano, jedna z dalších zaměnitelných kapel Three Days Grace a kdo?
1: No Adam Gontier přece.
0: No jasně, Ada. Tak Ada... tuším, že je zpěvák, ne?
1: No, jako spíš jako ex, no.
0: Nekecej, tak my už vlastně zase řešíme po nový době i bývalý členy, no to mám opravdu nejradši tohleto. Nevím, 74.
1: No tak zase blbě, Adam Gontier se narodil v roce 1978, v zítřejší den.
0: Ano, počínaje dneškem, tuto rubriku překřtíme na název Tref si svou desetiletku a já budu prostě úspěšný do 100%, že desetiletky mi jdou. Jo, všechno krásný, už nespíváš, tak nic. A teď si chtěl bíblsáky, jak říkala moje babička, kterou jsem nikdy nezažil. A ta říkala bíblsáci a ty říkáš rok 62.
1: Já říkám 62.
0: Našel jsem, protože to umím. A to je tato krásná píseň.

0: Ano, vzhledem k tomu, že je to jedna z mála písní, kterou ani já sám pořádně neznám a do roku 62 je to prostě tvorba Beatles, kterou tak nějak celkově nikdo nezná, tuším, že to bude taky nějaké jméno, které vůbec nebudeme znát, ale nějak bude spjaté s kapelou Beatles. Ano, i v Beatles byli bývalí členové, takže?
1: Takže Please Please Me teda bylo vydané až v roce 1963.
0: Já tady mám 62.
1: Konkrétně 22. března, asi odtud je ten překlep v té dvojice.
0: Je to možný?
1: No, nevadí. Nicméně mě šlo hlavně o album My Bonnie z roku 62, ale tak je to blízko.
0: Nikdo nezná album My Bonnie.
1: No. Ale určitě zná. No a v té době ho spolu nahrával jistý Tony Sheridan.
0: Tonda! Ano, Tonda byl prostě soused Paula McCartneyho, ano, se kterým chodil na základní školu, ovšem jenom na první stupeň, protože tam mu nešla fyzika, tak byl vyloučený a jejich cesty se rozešly. Stihli spolu natočit prostě album My Bonnie a to bylo všechno.
1: No, celý
0: jsem si to vymyslel, ale prostě znělo to důvěry hodně. A takhle funguje dneska ten svět a média. No.
1: Tak když se narodil Tony Sheridan,
0: je to úplně jedno, protože ho nikdo nezná ani tu tvorbu a když už jsi mluvil o roku 63, tak podívej jenom o rok a už tam byly takové palby. Tonda bude 1940.
1: Jasně, přesně, viděl jsem se strefil.
0: Beatles mám prostě malíku.
1: Je to vidět, tak všechno všem, ať už sem nebo jinam. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nejhorší byrokratický předpis má vítěze. Vyšetření na mamografu bude nově bez žádanky a Freiburg a Aston Villa čeká finále Evropské ligy. Nejhorší byrokratický předpis má vítěze. Za tento rok je to nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. Vyšetření na mamografu se zjednoduší, od července se ženy můžou objednat přímo. Na preventivním screeningu rakoviny prsu nebudou potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika, informovala o tom VZP. Vyšetření pojišťovny platí jednou za dva roky ženám nad 45 let. Pojišťovny od určitého věku hradí také preventivní vyšetření kvůli rakovině tlustého střeva nebo například kvůli rakovině plic, kdy lidé potřebné vyšetření absolvovali naposledy, mohou zjistit v mobilní aplikaci EZ-karta, provozované ministerstvem zdravotnictví. Do budoucna by aplikace měla umožnit také notifikaci, že uplynula lhůta, kdy vzniká nárok na opakování daného vyšetření. Ministerstvo zdravotnictví slibuje také možnost objednání na screeningy online. Vláda na Slovensku jedná s rafinerií Slovnaft o snížení cen paliv. Slováci za ně v rámci zemí V4 momentálně platí nejvíc. A to i přesto, že se opět zprovoznil ropovod Družba přes Ukrajinu a k našim sousedům proudí levnější ruská ropa.
3: Slovenskí motoristi ještě před několikými týždňami tankovali pohodné hmoty najlacnejšie. Dnes je situácia úplně opačná. Okolité krajiny totiž prijali daňové úpravy a nastavili rôzne mechanizmy, ktoré sa premietli do nižších cien. Vláda na Slovensku upustila od dvojitých cien. A keďže pomohla politicky obnoviť ropovod Družba a požičala Slovnaftu ropu z hmotných rezerv, očakáva, že rafinéria teraz po rokovaniach prehodnotí svoju cenotvorbu. Jozef Baloko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezony. Na stadionu bez

0: úplně odepsaná.
1: A pořád zůstává ženou, která si i přes slávu chrání svou svobodu.
0: Já jsem chtěla, abych už byla svobodná. Ta svoboda teda něco stála.
2: Dnes čekejte převážně oblačno až zataženo, maxima do 23.
3: Děkujeme pěkně, před námi velká porce klasiky. Já tady mám Davida Bowieho, tady Slash, Cure, taky Rasmus. Hezký dopoledne.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10:19, už za pár vteřin my si dáme opět informace z dopravy od Kuby, čau.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. V Praze na Kbelské ulici do Letňana za Novopatskou blokuje jeden pruh auto s poruchou. Zdržíte se od Průmyslové a přes Novopatskou od Satalic. Ve Kbelích na Mladoboleslavské ulici u Biladovy směrem na Prosek došlo k nehodě osobáku a motorkáře. Postojíte si v obou směrech. Problémy jsou také za Štefánikovým mostem na Revoluční ulici. Překáží tam nehoda. Kolona se táhne od Korunovační a v Kobylisích na Střelničné ulici u Davídkovy se srazilo osobní auto a dodávka. Z Global Assistance Kubala.
1: Kubo, díky za info, před námi určitě další tři sestry, dáme si taky Strokes.
0: Radio Rock Zone.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Tegry zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak tady není o čem, krátce po půl jedenáctý, pojďme si dát ještě jednu rychlou dopravu. Dejte pozor, v Praze Vekbelský směrem do Hloubětí napřed sjezdem na Novopatskou se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, očekávejte silný provoz, držení v koloně. Ve Vsetíně v ulici Rokytnice bourala dvě auta, je tam taky omezený provoz a tedy i zdržení. No a dálnice D35 115,5 km směrem od Jičína na Hradec Králové, dejte pozor na porouchané vozidlo.
0: Radio Rock Zone.
2: Duklu. Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
3: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: 21.40 a já jsem si tak řekl, že bych mohl využít čas pozvat vás na už zítřejší, ano, čtvrtek, který je už za pár, na zítřejší další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým zítřejším hostem bude člověk, který je spjatý s promotérskou agenturu Ameva Production, což je samozřejmě parta, která v první řadě pořádá festival Rock for People. Jmenuje se Luděk Motička, no a my si budeme samozřejmě povídat především o aktuálním ročníku, který už se vlastně taky nezadržitelně blíží už za necelý měsíc v parku 360 v Hradci Králové. Spousta velkých jmen, ostatně jak už to tak bývá u festivalu Rock for People zvykem, tak já se zkusím zase poodkrejit tady s Luďkem nějaký věci, které úplně běžně dostupný nejsou, nějaký zajímavosti, no a samozřejmě vlastně si uděláme ještě takový definitivní lákadlo na letošní ročník festivalu Rock for People. No a tak by asi bylo záhodno si dát nějakou pecku od jednoho z účinkujících, tentokrát jsem vybral Bring Me the Horizon.
1: Radio Rock Zones. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy, 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda, 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
9: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
10: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Glenn Hughes a Tony Iommi na Rádiu Rock Zone 11. Přesně krásný dopoledne vám přeje Tomáš Frede, je tady taky Pešto, pojďme si dát rovnou hnedka a okamžitě jeho zprávy.
1: Tak v tom případě jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Policie hledá svědky nehody v Praze, D7 u Lotouše půjde do provozu v říjnu a Slavia bude slavit s fanoušky. Policie hledá svědky včerejší nehody v Praze. V dopoledních hodinách se v Záběhlicích čelně srazil autobus s tramvají. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus před srážkou vybočil z jízdního pruhu. Nevyloučila zdravotní problémy řidiče. K došetření ale uvítá záznamy z palubních kamer, a to situace ještě před nehodou i samotné kolize. Prosí, aby se svědci ozvali na linku 158. Úsek dálnice D7 u Lotouše na Kladensku půjde do provozu letos v říjnu. Dva další úseky této dálnice začnou řidičům sloužit příští rok. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl k těmto termínovým údajům dodává, že v plném proudu jsou i stavby úseku D7 Knovíz Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec.
3: V tom úseku Slaný Kutrovice skutečně tu tranzitní dopravu dostaneme z obce Lotouš už na obchvat. Znamená, že skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 1/7, který mezi Prahou a Chomutovem je.
1: Stavební práce na D7 zpozdily mimo jiné problémy s přeložkou sítí a archeologický průzkum. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Mírným favoritem finále se začátkem v 18 hodin je podle bookmakerů Jablonec. Navzdory posledním nepřesvědčivým výsledkům a sérii

0: uzavřené hlediště. Příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna Arenou. Klub o tom informoval na webu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Deep Purple se vrací v čase. Nové album Split vydají 3. července na magnetofonové pásce a fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák za víc než 420 tisíc korun. Kapela se spojila se švýcarským Revoxem, který připravil i limitovanou sérii audiotechniky. 25 magneťáků B77 MK3, 50 gramofonů T77 a 200 bezdrátových repráků Studiomaster A200. Všechny nesou motiv alba a podpisy členů kapely. Deep Purple zahrají 7. října v pražské O2 aréně.
2: To je nějaký punk, že? Už.
0: Jasně, ale já furt myslím na tu B77. Hele.
2: Ne, to je jasný, to ty jsi vždycky miloval. Každopádně můj sen je mít v mým studiu prostě nějaký Revox.
0: No, si každý, takže, tak nějak, že?
2: No, tak jsou jako jinačí, je to, ale já bych jako chtěl, no, ukaž to, kotoučák za 420, to by šlo.
0: No, ale to jenom přehráváš tohle asi, ne?
2: No, tak to snad už, když to přehrává, tak to snad i nahrává, ne? To
0: jsem no dobře, ale určitě ne jako ve 12 stopách.
2: Ne, tam, a dej pokud mi stačí stereo, takový masteringčík, no, jako, jako na pásku, jako no.
0: To se projet.
2: Jen tak to no, přelíznout, no, no, no, no. Ale, hele. Ta tvoje T77, nebo co jsi to říkal?
0: No, ne, já bych právě radši tu další pku, tady tu B77.
2: Jo, B77, promiň, no,
0: magič, magič, ale gramofon, to můžeš nahrát pouštět z jakýkoliv Tesly, vy.
2: Je to tak.
0: Ale magič je magič. Dneska oblačno až polojasno, na Morově by se večer mohlo mástrovat, protože tam hrozí i bouřky, maxima jinak do 23.
2: A do toho nám přivezou ty švédský stoly. Tak děkujeme pěkně ACDC, Stone Temple Pilots, Nickelback, hezký dopoledne.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.22, tak jo, ještě si dáme jeden sraz s Jakubem ohledně dopravy a je tu zdar.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. V Praze v ulici v Holešovičkách do centra u Bulovky bourala dvě osobní auta. Provoz je v místě ale plynulý. Na Praze 10 v křižovatce Průběžné a Dubečské ulice bourala také dvě osobní, omezují to tam částečně. A na Praze 3 v ulici Jana Žilivského u Jeseniovy od Vinohrad srazil osobák chodce. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, před námi další Tři sestry, ale dáme se taky Marmouzec jako další a novinku na Rádio Rock Zone, Cut Black.
0: Rádio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
5: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
15: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Segry zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: 11.630, pojďme se na to podívat. No jo, ale na co? To je jasný, na počasí aktuálně už 19 stupňů, skoro zataženo, to já poznám. No a dnešek má být víceméně oblačně až polojasný. V Čechách může být přechodně zataženo lokálně. I déšť postupně, místy srážky na ostatním území než jenom v západních Čechách, no a odpolední maxima 23 stupňů. V noci to klesne k 7, no a zítřek, tedy čtvrtek, bude opět oblačný, polojasný, ráno, večer, místy skoro jasno, teploty 18 až 23, tedy velmi podobně jako dnes. Mám pro vás Hellstorm.
0: Radio Rock Zone. Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáře oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11:45 a ještě dáme rychlou dopravu, protože stále je o čem. Na trase ze Starého Města směrem na Brno na příjezdu do Bučovic stojí odstavený nákladní auto, doprava na místě zpomaluje. D11, 50. km směrem na Prahu. Dejte pozor na porouchaný auto, 42. km taktéž D11 směrem na Jaroměř. Dejte pozor na nákladní auto s defektem. No a v Praze 10 v křižovatce ulic na 50. a Mukařovská směrem na Skalku havarovala v levém pruhu porouchaná dodávka. Počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
6: Kdo na to jde od Esa, koupí auto od Esa.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
11: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: vteřin, ale prdla i s minuta. Do 12. krásný pravý poledne, dobrou pič.
1: A dobrou chuť.
0: Dáme si další zprávy s Pištem.
1: A můžem, že jo. Vasilův Rubáš, ten si večer dá malostranskou besedu, to je v Praze. A myslím, že v Brně něco někde je, v kabinetu Mus, o to nepesante. Tak, a teďka mi ten operační systém vyjel takový ten, taky to okno přes půl monitoru, kde nic nevidíš.
0: Já myslím, hlášení, ano, kritická chyba.
1: Teďka to nikde nemá taky ten křížek, takže musíš čekat a už to zajelo a tudíž můžeme dát všechno podstatné, co se děje.
0: Ale vidíš to.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: O Pavlovi na summitu NATO bude jasno do 3 týdnů. Američan s podezřením na ebolu míří na Bulovku a naši hokejisté se chystají na Itali. Pavlem nebo bez Pavla, o tom vláda rozhodne na jednání 8. června. Babišův kabinet se ten den bude totiž zabývat složením delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankeře. Prezident Petr Pavel na summit chce jet, vláda to ale dosud odmítala. Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu. Bude převezený do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Ministr Vojtěch řekl, že muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit večer nebo v podvečer. Dodal, že pacientem je americký lékař, který působil v Ugandě, byl v kontaktu s nakaženým. Naši hokejisté brousí nože na Itali. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí na mistrovství světa ve Friburgu dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Souboj začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Majitel fotbalové Slávie zabojuje o douděru s chorým. Pavel Tykač naznačil, že oba odstavení hráči by se v sešívaném dresu ještě mohli objevit. Úspěšný podnikatel o tom mluvil v rozstřelu na zpravodajském portálu iDnes.cz. Šéf Slávie Tvrdík prohlásil, že chorý ani douděra už si za Slávii nezahrají. Důvodem bylo jejich vyloučení v derby proti Spartě, které pak vyvrcholilo ostudnými výtržnostmi. Podle majitele Slávie Pavla Tykače oba hráči překročili pomyslnou červenou čáru, zároveň ale oceňuje jejich práci pro Slávii. Na iDnesu řekl, že situaci kolem chorého s douděrou vnímá jako nedopsaný příběh.
3: Já si přeju nejlepší řešení pro ně, ale současně si taky přeju nejlepší řešení pro Slávii. Když pro něj budu moct něco udělat, tak pro něj strašně rád něco udělám. Ale ten příběh se píše. Já bych jim strašně rád pomohl ty dvířka otevřít. A musím vědět, že chápou, co se stalo.
1: Tykač také v souvislosti s derby mluvil o tom, že se Slávia musí zbavit problémových fanoušků. Podnikatel věří, že dojde ke změně legislativy, které umožní lepší kontrolu nad děním na stadionech. Ze své pozice majitele se opakovaně zastal šéfa Slávie Tvrdíka. Tykač také potvrdil, že oslavy titulu s fanoušky budou po nedělním zápase s Plzní. Podoba a forma se ještě ladí. Smashing Pumpkins uspořádali rekviem za postavu s Hero. Odehráli jednorázový speciální koncert v Kalifornii a zároveň oznámili turné k albu Melancholy and the Infinite Sadness. Frontman Billy Corgan byl často vídán v dnes už ikonickém černobílém triku s nápisem Zero. Například v klipu ke skladbě Bullet with Butterfly Wings z roku 95 a téměř na všech vystoupeních během turné Infinite Sadness. Zero je také název jedné ze skladeb na albu a fanoušci na tuto postavu odkazují už víc než 3 desetiletí. Dnes čekejte oblačno až polojasno, míst nějaká přehá.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.20, pojďme se podívat na situaci v dopravě na trase ze Starého Města směrem na Brno na příjezdu do Bučovic. Stojí odstavený nákladní auto, doprava na místě zpomaluje, zdržení je minimální. V Praze v Bubeneckém tunelu směrem na Troju stojí porouchaný auto, počítejte se zdržením v koloně. No a v Modřanech, Modřanský, u křižovatky s Barandovskou asi směrem do centra bourala dvě vozidla, blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením, řeče samozřejmě stále o Praze. Tak jo, dáme si Red Hoty.
0: Radio Rock Zone.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
7: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.

Segry zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.33, no a tentokrát vás upozorním, Praha 10, křižovatce ulice na 50. a Mukařovská směrem na Skalku, havarovala v levém pruhu porouchaná dodávka, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 27,5 km ve směru na Prahu stojí u Kranice odstavená dodávka do Třetice Praha v ulici v Holešovičkách směrem do centra na úrovni Bulovky, tam se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, očekávejte silný provoz.
0: Rádio Rock Zone. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka. Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem to doťuknout, krátce před 1:45. Naposled dáme dopravu, tedy v Praze. Připomínám, v Holešovičkách směrem do centra na úrovni Bulovky se srazila dvě auta, blokujou jeden jízdní pruh. Na dálnici D35, 238. km ve směru na Olomouc, stojí na vozovce porouchaný vozidlo, blokuje pravý jízdní pruh. No a na trase Vizovice Zlín u Lípy se srazila dvě osobní auta, místem projedete jedním jízdním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu. Duklo!
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
11: Muzika na tělo.

0: Polední 90 jsou úspěšně za náma, pojďme si dát ještě jedny zprávy. Já vás samozřejmě mile rád pozvu, pozvu vás někam za muzikou, ku příkladu v Roxy, Chris Gray a Allegra Jordan, nebo ukulele orchestra jako Brno ve vagonu, no a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje, nazdar.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Dobré odpoledne. Praha má nový územní plán, Arsenal má titul a Deep Purple mají magneťák za půl míče. No. Vedení Prahy schválilo návrh nového pražského územního plánu. Ten se chystá už 14 let. Dopoledne ho odsouhlasili radní. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat na konci tohoto měsíce. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynější 27 let starý územně plánovací dokument. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Nejhorší byrokratický předpis má vítěze. Za tento rok je to nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. Vláda na Slovensku jedná s rafinerií Slovnaft o snížení cen paliv. Slováci za ně v rámci zemí V4 momentálně platí nejvíc. A to i přesto, že se opět zprovoznil ropovod Družba přes Ukrajinu a k našim sousedům proudí levnější ruská ropa.
3: Slovenskí motoristi ještě před několikými týždňami tankovali pohodné hmoty najlacnější. Dnes je situácia úplně opačná. Okolité krajiny totiž prijali daňové úpravy a nastavili různé mechanizmy, které sa premietli do nižších cien. Vláda na Slovensku upustila od dvojitých cien a keď že pomohla politicky obnoviť ropovod Družba a požičala Slovnaftu ropu z hmotných rezerv, očakáva, že rafinéria teraz po rokovaniach prehodnotí svoju cenotvorbu. Jozef Baoko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
2: Fotbalisté Arsenálu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři včera sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul. Deep Purple vrací čas zpátky. Nové album Splet vydají 3. července i na magnetofonové pásce a fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák za více než 420 tisíc korun od švýcarského Revoxu. Všechny přehrávače ponesou motiv alba a podpisy členů kapely. Deep Purple zahrají 7. října v pražské O2 aréně. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, občas nějaká přeháňka, maxima do 23.
0: Je to tak, Pištovi je třeba věřit, děkujeme. Další muzika ode mě Mike McRomans, Jeff Healy Band nebo Ozzy Osbourne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Čtvrt na dvě, my jednu rychlou dopravu v této hodině samozřejmě dáme, musíme dát, protože zkrátka stále se něco děje. Děje se třeba na trase Moravská Třebová Mohelnice za studenou loučkou stojí porouchaný nákladní auto opatrně. V Troji, tedy v Praze, v Bubeneckém tunelu směrem na Troju stojí porouchaný auto. Počítejte se zdržením v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova. Počítejte s pomalým provozem a nárazově s kolonou v úseku mezi 7,5 kilometrem a nájezdem na Pražský okruh. No a na trase z Vodňan na Český Budějovice za Sedlcem u odbočky na Plástovice zasahují záchranné složky a to u dopravní nehody. Počítejte s omezením, kolony se zatím netvoří. Dáme si YouTube.
0: Radio Rock Zone.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
12: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Segry zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.

0: prsata. Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak segry už zanedlouho samozřejmě, ale dnes určitě ne, dnes mrkneme na klubovky Praha, Meat Factory, Russian Circles, Pelikán a taky Photocrime, Vasilův Rubáš v Malostranský besedě, Chris Gray a Allegra Jordan v Roxy, Dead Things a Amen Break v Sub-Zero, ukulele orchestra jako Brno ve vagonu. No a Brno, tedy originál v kabinetu Mus, o to nepesante.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na

0: jsme doskákali do samotného finále, alespoň tedy, co se týče mě. Loučím se s vámi, odstrácky s váma už Frank, krásný zbytek, ne, tak uvidíme, jestli něco spadne nebo ne, jak se to zatáhlo. Každopádně zítra se zase na vás těším od 9. raní, ostatně jako vždycky, do té doby čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Krásný, nefalšovaný a dobrý středeční odpoledne, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili rádio Rockzone. No ale nejsem tady sám, je to se mnou i druhá do vaší oblíbený dvojice, a to sice Sašenka, ahoj.
1: Oh yeah, čau.
0: A my vám přejeme tady krásnou středu 20. května 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Zbyškům, Zbyškám a Hvězdoslavám, který ho dneska slaví. Když jsme u těch oslav svátků, tak si připomeneme, kdo dneska slaví nebo by oslavoval narozeniny. Slaví je třeba Cher, oslavoval by je Joe Cocker a nebo je taky slaví Michael Stane, což je zpěvák kapely například Dark Tranquility. Tolik ale chytrostí ode mě, no a Sašenko, povídej, co máš pro nás hezkýho ty?
1: Krásný odpoledne, jasně, mrkneme na to, já mám pro vás třeba pozvánku za muzikou. Kdyby já jsem se mohla dneska vybrat, tak bych si zašla na skvělý duo Vasilův Rubáš, dneska to roztočí v Malostranský Besedě. No a co se týče počasí, tak nejnižší noční teploty okolo 12 až 7, jinak pod mrakem. V Čechách sem tam přeháňka, v noci jich bude ubývat. Zítra teploty příjemných 18 až 23 stupňů, sem tam přeháňky opět, ale nevypadá to na nic dramatického. Více řekneme samozřejmě po zprávách, pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Státní dluhopisy jdou na dračku, Američan s podezřením na ebolu míří na Bulovku a naši hokejisté se chystají na Itálii. České státní dluhopisy jdou na dračku, lidé už jich objednali za víc než 22 miliard korun. Ministerstvo financí proto zvyšuje původní limit emise a prodává dál až do odvolání. Uvádí to ministryně financí Alena Schillerová. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června. Ministerstvo financí dluhopisy republiky nabízí od čtvrtka. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Největší zájem je o pětiletý fixní státní dluhopis. Knihovna Václava Havla má problémy, odcházejí zaměstnanci i sponzor Bakala. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. K začátku září chce v knihovně skončit celý 17členný tým instituce. Sedláček, který knihovnu vedl od loňského března, odmítá situaci podrobně komentovat. Turisté by se měli vyvarovat cest do střední Afriky. Důvodem je šíření infekční eboly v Kongu a Ugandě. Upozornil na to předseda společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. Do Česka právě teď míří americký lékař, který přišel v Africe do kontaktu s nakaženým. Následně ho zdravotníci přivezou do přísné karantény v pražské nemocnici na Bulovce. Dlouhý potvrdil, že Bulovka má v oboru infektologie skvělé renomé. Podle něho se tamní tým na tyto situace pravidelně připravuje.
3: Jak zacházet s takovým pacientem, jak se chránit, jak zacházet s těmi všemi vzorky, které jsou z něj získávány, z odpady a podobně. Takže myslím si, že to bude i docela dobré, taková ostrá zkouška v bojových podmínkách a jsem přesvědčen, že to kolegové skvěle zvládnou.
1: Odborníci se shodují, že případ amerického lékaře nepředstavuje pro českou veřejnost žádné riziko. Ebola se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka. Na nemoc v současnosti neexistuje přímá léčba.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Naši hokejisté brousí nože na Itálii. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí na mistrovství světa ve Friburku dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Souboj začne v 16:20. Smashing Pumpkins uspořádali requiem za postavu Zero, odehráli jednorázový speciální koncert v Kalifornii a zároveň oznámili turné k albu Melancholy and the Infinite Sadness. Frontman Billy Corgan byl často vídán v dnes už ikonickém černobílém tričku s nápisem Zero, například ve videoklipu ke skladbě Bullet with Butterfly Wings z roku 1995 a téměř na všech vystoupeních během turné Infinite Sadness. Zero je také název jedné ze skladeb na albu a fanoušci si na tuto postavu odkazují už více než 30 let. Jak bude zítra docela příjemně, oblačno až polojasno, ráno a večer i skoro jasno, během dne sem tam přeháňky a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Offspring, Alanis Morissette a nebo Linkin Park a Give It Up.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 14.19 na Rádio Rock Zone, za náma klasický rockovej kousek, pořád jako novej Girls, Girls, Girls od Mötley Crüe. No a my se pojďme podívat, jak to aktuálně vypadá s dopravou. Situaci nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, na Vinohradech v Jugoslávské ulici u křižovatky s Londýnskou překáží nehoda dvou osobáků. Počítejte tam se zdržením. Na příjezdu do Prahy po D5 se od Plzně čekejte přerušovanou kolonu od 6. kilometru a sahá až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržíte se také v Bělohorské ulici v obou směrech před Vypichem. Ona je také věčné. V Legerově ulici zdržíte se i na jižní spojce mezi Spořilovem a sjezdem na Průmyslovou ulici a Šerbohovská spojka popojíždí od sjezdu z Hradecké dálnice až ke sjezdu na Průmyslovou. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky a my už pojďme na další muziku na tělo. No a vykopneme s novinkou od Dead Cab for Cutie s názvem Riptides.
0: Radio Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na dek.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu od poslech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Segry zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.
1: Horký letní den před bouřkou a město

0: Rádio Rock Zone, muzika na telo.
1: It started off so well.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdráma živák od Queenu, Save Me, no a když jsme u těch živáků, tak se v 14:30 podíváme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám třeba Meat Factory, kde hrají Russian Circles, s nimi Pelikan a taky Photocrime. V Malostranský besedě vystoupí Vasilův Hrubáš, v Roxy Chris Gray a Allegra Jordan. V Sub-Zero hrají Dead Things a Amen Break, ve Vagónu ukulele orchestra jako Brno, no a v Brně v kabinetu Mus vystoupí Otone Pesante. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku. Čekej nás Black Sabbath nebo Alice Cooper a jeho Apple Night.
0: Radio Rock Zone. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou v této hodině, konkrétně minutu před 3:15 podívat, jak to vypadá s dopravou na dálnici D1 na 339. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc stojí Ukrajince porouchané vozidlo. V Praze v Turkově ulici na křižovatce s ulicí u Nové dálnice srazilo osobně auto chodce, počítejte tam s omezením. Na trase z Turnova do Liberce před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se vytvořila více než 2-kilometrová kolona. Co tu máme dál? Máme tu třeba Kladno, na obchvatu Slaného směrem na Řevničov se srazilo osobní auto s autobusem a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Zdržíte se v dlouhé koloně. A v České Lípě ve Sluneční ulici na křižovatce s Lužickou se srazily 2 osobní auta. Počítejte s omezením. Tolik tedy k dopravě. My pojďme ještě na nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
12: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
11: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
12: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
11: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Třetí hodina odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená, přátelé, jenom jediný, a to, že se nám blíží další rychlej přehled zpráv. No a ještě před ním vás samozřejmě od mikráku zdraví vaše oblíbené duo Franka Sašenka. My vám přejeme krásnou středu 20. května 26, taky všechno nejlepší k svátku všem zbyškům, zbyškám a hvězdoslavám, který ho dneska slaví, tak si to pěkně oslavte, zapařte. A tolik ale chytrostí ode mě, takže Sašenko, povídej, co máš pro nás hezkýho ty?
1: Krásný odpoledne, já mám pro vás v první řadě nabídku muziky a musím vám teda říct, že mě naprosto uchvátila ukulele orchestra jako Brno. Napočítala jsem, Franku, nebudeš věřit, 7 týpků hrajících na ukulele. Basáka, zpěváka, samozřejmě zabicíma týpek, neuvěřitelný. Tyhle ty kluci nebo páni přebírají světový hlavní rockový hit. Je to by se vám mohlo líbit, své rázně podávají, no ještě navíc velmi obstojně zpívají. Takže já bych třeba vyrazila do vagónu na 21. hodinu. Jinak se podíváme před zprávama ještě na počasí, jak jinak zít, pardon, v noci bude oblačno až polojasno, zejména v Čechách, sem tam přeháňka a nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů, zítra teploty do příjemných 23, ale víc za chviličku, teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokej víc prodává pivo i projektory, Europarlament posílá poslední varování Slovensku a Static X ruší koncerty.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Češi si budují domácí fanzóny. Díky světovému šampionátu v hokeji stoupají prodeje piva, chipsů, dresů i projektorů. Hokejové mistrovství se tak nepropisuje jen do televizní sledovanosti, ale i do toho, co Češi nakupují. Místo do hospod podle odborníků letos chodíme spíš do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí. Zájem o projektory a televize roste o skoro 12%. Dvojnásobně pak roste poptávka po hokejových dresech. Píšou to novinky.cz. Policie pátrá po obětech falešného taxikáře. Žádá ženy, které mají špatnou zkušenost s řidičem přepravní společnosti v šedé Škodě Octavia, aby se přihlásili na linku 158. Policisté už dopadli muže, který se podle nich v noci na 26. dubna v centru Prahy vydával za smluvního přepravce. Nabídl dvěma mladým ženám odvoz domů a jednu poté znásilnil. Podezřelý se stejného násilí mohl dopustit už dříve. Muž je nyní ve vazbě a za znásilnění mu v případě odsouzení hrozí až 10 let. O summitu NATO rozhodne vláda 8. června. Jmenné složení delegace pro důležité červencové jednání Severoatlantické aliance v turecké Ankaře se tedy dozvíme za 19 dní. Oznámil to premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat.
3: Co je nejdůležitější, je, že jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace. Vláda ten mandát projedná pondělí 8.6., kde i rozhodne o delegaci.
1: Prezident Petr Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od svého nástupu do funkce prezidenta, trvá na své účasti. V minulosti byl také předsedou vojenského výboru NATO. Andrej Babiš naopak prezidentovou účast odmítal s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet. Slováci dostávají poslední varování od Evropského parlamentu. Europoslanci zvyšují tak na Slovensko tím, že schválili další rezoluci vůči vládě Roberta Fica. Europoslanci v ní varují před zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv. A znovu vyzývají Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu. Jde už o druhou podobnou výzvu během 3 týdnů. Static X už letos na pódia nevyrazí. Americká industrial metalová partička zrušila všechny zbývající koncerty pro rok 2026, včetně vystoupení na festivalu Rock for People v Hradci. Důvodem jsou podle oficiálního vyjádření vážné zdravotní problémy uvnitř kapely, které prý vyžadují okamžitou pozornost. Muzikanti neuvedli, koho přesně se komplikace týkají. Fanouškům ale slíbili návrat v roce 2027. Static X měli na Rock for People vystoupit ve středu 10. června. Tak budeme držet palce, pojďme ještě přihodit počasí. Zítra oblačno až polojasno, ráno a večer i skoro jasno. Během dne sem tam přeháňka, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji, my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Muse, Lenny Kravitz nebo Bon Jovi a jejich It's My Life.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma klasický rockový kousek, pořád jako novej From Out of Nowhere od Faith No More. No a my se v 15.20 pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá s dopravou. Situace nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku. Ve Zlíchovském tunelu směrem k Barandáku bourala dvě osobní auta. Levý pruh je neprůjezdný a kolona se tvoří už od tunelu Mrázovka. Ve Strahovském tunelu před výjezdem na Břevnov směrem od Smíchova dejte pozor na porouchané auto. A na Praze 4 v Tyrkově ulici na křižovatce s ulicí u Nové dálnice srazilo auto chodce. Provoz je tam omezený, projíždějte tam opatrně. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky a my už si pojďme dát další muziku na tělo. No a vykopneme s novinkou od kapely Revivalist s názvem Heartstop.
0: Radio Rock Zone.
3: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny

0: Informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Probějte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Tegry zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdravá živáku od Green Day, Basket Case, a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme Brnem, kde v kabinetu Muse vystoupí Otto Nepesante. Přesouváme se do Prahy, kde v Meat Factory vystoupí Russian Circles, Pelikan a Photocrime. V Malostranský besedě pak Vasil Hrubáš, v Roxy Chris Gray a Allegra Jordan, v Sub-Zero, Dead Things a Amen Break a ve vagónu Ukulele Orchestra jako Brno. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už se ale pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Joan Jett a Blackhearts nebo Papa Roach a jejich Wake Up Callin'.
0: Radio Rock Zone. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka. Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foiled s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
2: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou s komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou 15.43 a v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazily dva osobáky. Počítejte se zdržením ve Zlíně, v ulici Pastviska došlo k nehodě. Projíždíte kolem opatrně, na výjezdu z Nového Jičína v Císařské ulici směrem na Loučku zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu. Na dálnici D8 na 7. kilometru směrem z Lovosic na Prahu stojí prouchané osobní auto, dbejte zvýšené opatrnosti. Na Příbramsku u Kámíku nad Vltavou na příjezdu do Velké od Oboru se stala nehoda, dejte tam taky pozor. No a pak tu máme ještě, že v Praze ve Zlíchovském tunelu směrem k Barandáku havarovala dvě osobní auta, jeden pruh je neprojezdný, kolona se tvoří z tunelu Mrázovka. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu. Dukla!
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.
11: Je tu jaro, je tu máj, tak Rock Zone, hraj nám hraj.

you're trying. Are you patient? Are you blind? Are you with me?

0: Tak jo, přátelé, 16:00 odpolední na rádiu Rock Zone, zhruba za chviličku, to znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka Sašenka. My vám přejeme krásnou středu 20. května 26, taky všechno nejlepších svátků všem Zbyškům, Zbyškám a Hvězdoslavám. A na dálku taky posíláme všechno nejlepší k narozeninám skvělému švédskému zpěvákovi Mikaelu Stanemu, což je frontman kapely Dark Tranquillity a nebo The Halo Effect. Tolik ale chytrostí ode mě, Sašenko. Vezmi si to.
1: Děkuji mnohokrát.
0: Bylo to dramatický ticho, jako víš?
1: Ano, samozřejmě.
0: Takový budování napětí.
1: No jasně, co jiného si zasloužím tady před svým nástupem. Kamarádi Rockzone, samozřejmě se mrkneme před zprávama za muzikou, kam můžete vyrazit Russian Circles, Pelikan a Photocrime dneska v Meat Factory. Tady na Smíchově, tak máte-li chuť, můžete vyrazit tímto směrem. Jinak koukám, že v podstatě kromě Prahy, ale jo, Oto Nepesante dneska vystoupí v Brně v kabinetu Mus, tak přece jenom jsme se podívali i za hranice Matičky Prahy. Jak to bude vypadat dneska v noci s počasím? Nejnižší teploty okolo 12 až 7, jinak pod mrakem. Sem tam nějaká přehánka, zítra bude hezký den s teplotama do 23, ale víc řekneme za chviličku. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mrazy zničily ovoce za 1,5 miliardy korun, Němci zadrželi čínské špiony a naši hokejisté se pomalu chystají na led. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude závratná, ovocnáři ji odhadují až na 1,5 miliardy korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru o polovinu nižší. Shodně to uvádí ministr zemědělství Martin Šebestián a předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. Ministr zemědělství žádá Evropskou komisi o pomoc pro české pěstitele. O situaci bude příští týden jednat v Bruselu. Dodám, že letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Vedení Prahy schválilo návrh nového pražského územního plánu. Plán se chystá už 14 let. Dopoledne ho odsouhlasili radní. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat na konci tohoto měsíce. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynějších 27 let starý územně plánovací dokument. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Němci zadrželi dva čínské špiony. Manželský pár s německým občanstvím navazoval kontakty s vědci na německých vysokých školách. Získávali tak informace z oblasti kosmonautiky, informatiky nebo umělé inteligence. Policie prověřuje i dalších 10 lidí, kteří ale nejsou z ničeho podezřelí a v případu figurují jen jako svědci.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Italové budou za necelých 20 minut čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začíná v 16:20. A podíváme se samozřejmě i do světa filmu. Do kina můžete zaskočit na dokument Heleny Třeštíkové Bára Baziková. Intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudby.
3: Snímek sleduje Báru Bazikovou od divokých rokových začátků.
4: Jsem totálně nezařaditelná.
5: Ahoj!
4: Tady je Bára Baziková.
5: Bára Baziková.
3: Její cesta vede přes muzikály, hity i chvíle, kdy musela znovu hledat samu sebe.
4: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
3: A pořád zůstává ženou, která si i přes slávu chrání svou svobodu.
4: Já jsem chtěla, abych už byla svobodná. Ta svoboda teda něco stála.
1: Na úplný závěr ještě hodíme oko na počasí, jak jinak. Zítra oblačno, polojasno, ráno a večer dokonce skoro jasno. Během dne sem tam přehánka, nejvyšší denní teploty, pak 18 až 23 stupňů.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko, a my už si pojďme na další muziku na tělo. Čekají nás Five Finger Death Punch, Guano Apes, nebo Aerosmith a jejich Jaded.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma Kysáci a jejich klasický rockový kousek, který je pořád jako novej I Was Made For Loving You. No a my už se teď pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situace nám popíše opět Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Frenku, ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden pruh, počítejte se zdržením. Na Karlově náměstí na křižovatce s ulicí Odborů srazilo osobní auto chodce, zasahují tam záchranáři, počítejte také se zdržením. A omezený provoz je na Praze 1 v Revoluční ulici, kde u Paládia bourala dvě osobní auta. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky a my už se pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás nový Savaton, a to sice jejich Yamato a taky jeden song od Tří sester, protože dneska celý den hrajeme jednu pecku od nich každou hodinu, a to sice k příležitosti jejich open airu, který proběhne tenhle víkend.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Segry zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdravím živáku z Van Halen, You Really Got Me. No a když jsme u těch živáků, tak se mrknem, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku do Vagónu, kde hrají ukulele orchestra jako Brno, Sub-Zero vystoupí Dead Things a Amen Break, v Roxy Chris Gray a Allegra Jordan, v Malostranský besedě Vasilu Frubáš a v Meat Factory proběhne výborný koncert kapel Russian Circus, Pelikan a Photocrime. No a pokud jste z Brna, tak můžete vyrazit do kabinetu Muz, kde vystoupí Otone Pesante. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku, čekej na Clash nebo Flogging Molly a jejich This Road of Mine.
0: Radio Rock Zone.
2: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
3: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Like Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se ještě jednou v téhle hodině podívat, jak to vypadá na silnicích. Aktuálně nám stav dopravy popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, v Bělohorské ulici na křižovatce s Kukulovou ve směru z centra bourala dvě osobní auta. Kolona se tvoří od Břevnovského kláštera. Směrem od Motola se popojíždí od Plzeňské. Se zdržením počítejte také směrem od Střešovic. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov překáží nehoda dvou osobáků. I tam počítejte se zdržením. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky, my si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Duklo.
5: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
4: Duklo.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníků v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
10: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.

0: Pátá hodina odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný, a to, že se vám od Bikráku opět přihlásilo o vaše oblíbené duo Frank a Sašenka. No a my vám přinášíme další rychlej přehled zpráv, ještě před ním přejeme samozřejmě krásnou středu 20. května 26 a tak dále a tak dále. Já tady žádný další extra velký novinky pro vás nemám, takže Sašenko, já to přenechávám na tobě, povídej.
1: A já něco mám, krásný odpoledne, podíváme se na to samozřejmě před zprávama, ale ještě hudební pozvánka, jak jinak. Vasilův Rubáš, skvělý duo, dneska roztančí, alespoň doufám, malostranskou besedu, kdybych tady nebyla s váma, trsala bych samozřejmě společně s nima. Můžu vám nabídnout třeba taky v Brně v kabinetu Mus Otone Pesante. No a co se týče počasí, dnešní noční teploty nejnižší okolo 12 až 7 stupňů, no oblačno až polojasno k tomu. V Čechách jsem tam nějaká přeháňka, ale nic dramatického to nebude. Zítra by nás měl čekat poměrně pěkný den s teplotama do 23, ale k tomu se vrátím. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Rožnovský Onsemi propustil stovky lidí. Česko čeká na přílet eboli a iné kafe vrací do hry album Příběh. Na Vsetínsku přibude 300 lidí bez práce. Rožnovský výrobce polovodičů Onsemi jich totiž právě tolik propustil. Píše to server E15 s odvoláním na své zdroje. Úřad práce o propouštění ví. Rožnovský závod propouštěl i loni na jaře, kdy odešlo 149 lidí. Americký výrobce polovodičů Onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát ale zatím o miliardové pobídce pro tento projekt nerozhodl. Česko čeká na přílet Američana s podezřením na ebolu. Lékař, který letí z Ugandy, je bez příznaků, uvádí to pražská nemocnice na Bulovce. Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje prý pro veřejnost riziko. Američan bude 3 týdny v izolaci. Na Bulovce ho čeká tvrdý režim. Izolovaný prostor v nemocnici, kde bude pobývat, má podtlak a filtraci vzduchu. K dispozici mu bude lůžko i toaleta. Vstupovat k němu budou zdravotníci v oblecích co nejméně často. Nemocnice uvažuje, že pacientovi povolí knihy, aby se zabavil. Velryba Timmy přichystala překvapení světu i po smrti. Je totiž samice a nikoli samec, jak se dosud předpokládalo. Píše to německý deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Timmy, teď už tedy Tina, v Německu opakovaně uvízla na mělčině. Po záchraně nakonec uhynula v moři.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Hokej Česko-Itálie je zatím bez gólu. Máme přestávku, no a Italové jsou čtvrtým soupeřem našich hokejistů na mistrovství světa ve Friburku. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český fotbal bude mít večer vítěze národního poháru. O vstupenku do pohárové Evropy si to ve finále v Hradci Králové rozdají týmy Jablonce a Karviné. Na zápas se chystají samozřejmě i fanoušci obou mužstev za podpory klubů. Jak se dopraví do hradecké Malšovické arény? To ví sportovní reportér Standa Sigmund.
3: Karvinský fotbalový klub vypraví pro své fanoušky za 500 korun na finálový zápas speciální vlak se 7 vagóny, které pojmou 560 lidí. Jablonečtí mají v Malšovické aréně blíž, proto klub zajistí cíl pro fanoušky za 300 korun autobusy a také jednotné dresy. Součástí organizované dopravy nejsou ale stupenky na utkání. Karvinští se probojovali do finále poháru poprvé a výjezd označili za největší v klubové historii. Jablonec si v poháru zahraje o vítěznou trofej už po 9. Vítěz národního poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy. Finále MOL Cupu Jablonec Karviná začne v 18 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
1: Iné kafe vrací do hry album Příběh. U příležitosti 25 let od jeho vydání kapela oznámila unikátní Příběh 25 let Speciál Tour 2027. Ta zavítá do Bratislavy, Prahy i Brna. Výročí se ale kapela připomíná už letos během festivalové sezóny, totiž odehraje desítky koncertů v Česku i na Slovensku. A Příběh bude prý zásadní součástí setlistu i vizuální podoby show. No vidíte, na úplný závěr ještě počasí, jak jsem slíbila, zítra oblačno až polojasno, ráno a večer dokonce skoro jasno. Během dne sem tam přeháňka a denní maxima 18 až 23 stupňů.
0: Tak jo, Sašenko, já ti moc krát děkuji. No a my si, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku, samozřejmě plnou skvělých pecek na tělo. Hned pro vás mám třeba Jonathana Davise, Rammsteiny a nebo Mobyho a jeho Lift Me Up.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, přátelé, za náma nejlepší klasický rockový kousek Smoke on the Water od Deep Purple, pořád jako novej, no a my se v 17.20 pojďme mrknout, jak to vypadá s dopravou situaci. Nám popíše Martina z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Franku, v Bělohorské ulici na křižovatce s Kukulovou ve směru z centra překáží nehoda dvou osobáků, připravte se tam na kolony. Na Praze 6 v Diskařské ulici na křižovatce s ulicí Nad Závěrkou bourala také dvě osobní auta. A ještě v Moskevské ulici u křižovatky s Vršovickou na Praze 10 bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahuje policie a provoz je tam částečně blokovaný. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky. My už pojďme na další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Pretty Reckless s názvem Love Me.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass.

0: taky.
1: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
2: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v Bystru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny, 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
7: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Segry zase slavějí v pražském Braníku. Kapele už je 1.40. Open Air Mejdánce odehraje tenhle pátek a sobotu. My to na rádiu Rockzone rozjíždíme už dnes. Tři sestry, každou hodinu jeden z jejich nejlepších songů.

0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: Zdravím živák od kapely Cream, Sunshine of Your Love, a když jsme u těch živáků, tak se podíváme, kam můžeme my dneska s nějakým živákem. Začneme s Brnem, protože tam v kabinetu Muse dneska vystoupí Otone Pesante. Pro Prahu tu mám pak Vagon, kde zahrají ukulele orchestra jako Brno, v Sub-Zero hrají Dead Things a Amen Break, v Meat Factory Russian Circle, Pelican a Photocrime, v Malostranský besedě Vasilův Rubáš a v Roxy Chris Gray a Allegra Jordan. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku, čekej na Skvíni nebo Royal Republic a jich Digging It.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl CZ.
3: E-Report, hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla jejich deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se společně ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou. No a situaci nám opět popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, v Průmyslové ulici směrem na Štěrboholy za křižovatkou s Tiskařskou ulicí bourala 3 osobní auta. Připravte se tam na zdržení v koloně. Nehoda 2 osobních aut se stala na příjezdu do Radotína z Lochkova v ulici k cementárně. A na nájezdu na dálnici D5 z Pražského okruhu směrem na Plzeň havarovala 2 osobní vozidla. Počítejte se silným provozem a se zdržením. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky. Přátelé, já se s tím s vámi pro dnešek loučím. Za mě už si to za hlouku přebere kolega Šimon Kalousek, se kterým si dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a taky hrajeme na vaše přání. No a my se uslyšíme zase zítra klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně a zítra zase čus.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
0: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90 a kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jacka Hardfire na rádiu Rock Zone a song Don't Go Making Plans. Tak přátelé, pár vteřin po 18. hodině už vás zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Hezký středeční podvečer, a to s datem 20. května, což značí, že svátek mají Zbyškové. Pánové, všechno krásný. Před náma hodinka rockových živánků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert v jeho úvodu, ale taky Sašenka další zprávy. Ahoj.
1: To si pište na zdar, krásný podvečer vám přeju. Podíváme se na nějaký důležitý informace, třeba hodíme oko na ledovou plochu. Samozřejmě, ale ještě předtím třeba pozvánka za živou muzikou, máte-li chuť. Co mě dneska uchvátilo, to je ukulele orkestra jako Brno. No, je to partička, ve které hraje minimálně 7 ukulelistů, bych tak řekla. A hrajou hlavně světový rockový hity, potávaný teda své ráznou formou. Je to fantastický. V Praze to začíná ve vagónu v 21 hodin. No, podíváme se samozřejmě i na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Teploty okolo 12 až 7. Oblačno až polojasno, sem tam přehánka. Zítra by mělo být počasí příjemný s teplotama do 23. K tomu se dostaneme. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Knihovnu Václava Havla čekají změny, Meta masivně propouští a Anthrax vypustili do světa první ochutnávku z chystaného alba. Turisté by se měli vyvarovat cest do střední Afriky. Důvodem je šíření infekční eboly v Kongu a Ugandě, upozornil na to předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. Do Česka právě teď míří americký lékař, který přišel v Africe do kontaktu s nakaženým. Následně ho zdravotníci převezou do přísné karantény v pražské nemocnici na Bulovce. Dlouhý potvrdil, že Bulovka má v oboru infektologie skvělé renomé. Podle něho se tamní tým na tyto situace pravidelně připravuje.
3: Jak zacházet takovým pacientem, jak se chránit, jak zacházet s těmi všemi vzorky, které jsou z něj získávány, z odpady a podobně. Takže myslím, že to bude i docela dobré, taková ostrá zkouška v bojových podmínkách, a jsem přesvědčen, že to kolegové skvěle zvládnou.
1: Odborníci se shodují, že případ amerického lékaře nepředstavuje pro českou veřejnost žádné riziko. Ebola se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka. Na nemoc v současnosti neexistuje přímá léčba. Knihovnu Václava Havla čeká nutná restrukturalizace. Je to nutné po odchodu strategického partnera nadace manželů Bakalových. Současný jediný člen správní rady David Dušek potvrdil, že o podporu instituce už projevili zájem noví dárci, což by mělo zajistit její budoucí fungování. Knihovna se teď potýká s personální nestabilitou po odchodu většiny členů správní rady a avizovaných výpovědích části týmu. Napětí v instituci vyvolalo dřívější rozhodnutí rady postavit ředitele Tomáše Sedláčka mimo službu, s čímž část partnerů, včetně nadace Karla Komárka, nesouhlasila. Dušek předpokládá, že po stabilizaci situace bude knihovna moci na podzim obnovit svůj program. Společnost Meta zahájila avizované propouštění zaměstnanců, a to v rámci snahy o zvýšení efektivity a úspory. O práci tak přijde až 8 000 zaměstnanců. Dalších 7 000 pracovníků firma přesouvá do nově vzniklých divizí zaměřených na umělou inteligenci. Zakladatel Mety Mark Zuckerberg tento krok zdůvodňuje tím, že AI dramaticky mění pracovní procesy a zvyšuje individuální produktivitu natolik, že jeden člověk dokáže nahradit práci celého týmu. Tento trend masivního propouštění v technologickém sektoru, kde jen letos o práci přišlo téměř 110 000 lidí, odráží širší změny na americkém pracovním trhu pod vlivem rozvoje umělé inteligence.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: A krátce ke sportu, samozřejmě se podíváme i na průběžný výsledek hokejového utkání mistrovství světa. Český tým hraje proti Italům. No a po druhé třetině prohráváme 0-1. Anthrax vypustili do světa nový singl. Skladba nazvaná It's for the Kids je první ochutnávkou z jejich chystaného alba Cursum Perficio, které vychází 18. září. Na nový materiál amerických thrash metalových veteránů přitom museli fanoušci čekat dlouhých 10 let. Ke zmiňovanému singlu už natočili Anthrax i videoklip. Podívat se na něj můžete na rockzone.cz. Na úplný závěr ještě počasí, jak jinak. Zítra oblačno až polojasno, ráno a večer místy i skoro jasno, během dne sem tam přehánka, denní maxima pak 18 až 23 stupňů.
0: Tak to bychom měli. Já Sašence děkuju za zprávy. No a 5 minut po 18. startuje středeční nekonečný koncert. V prvním bloku si dáme živáky od Kysáků, taky od White Stripes a na úplný úvod to budou Red Hot Chili Peppers. A by the way, tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Radio Rock Zone posloucháte Nekonečný koncert, tedy naší pravidelnou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Kysáci a Heavens on Fire za náma. No a za chvíli budeme pokračovat. Čekají nás Black Sabbath a taky švédský Sabaton Resist and Bite.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Předtím ale v čase 18.22 pohled na dopravu. Situaci v Praze sleduje Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Průmyslové ulici směrem na Štěrboholi za křižovatkou s Tiskařskou ulicí překáží nehoda 3 osobních aut. Připravte se tam na zdržení. Na příjezdu do Radotína z Lochkova v ulici k cementárně bourala 2 osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Zhruba 6-kilometrovou kolonu stále čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Plzně, pokračuje až k Ořechu na Pražský okruh směrem k D1. A před Ořechem je kolona i ve směru k letišti, a to zhruba od Lochkova. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, a ještě jednu Prahu přihodím. Pozor v Michli v Krnkově ulici u křižovatky s ulicí u Plynárny, tam zasahují hasiči u požáru vozidla. Dejte v místě pozor. Na dálnici D35 na 167. kilometru u Vysokého Mýta směrem na Litomyšl havarovalo osobní auto s nákladním. Vozidla po nehodě částečně blokují provoz, držení je minimální. A pozor taky v Českých Budějovicích na Husově třídě, havarovali tam 2 osobáky. Nehodu ušetří policie. Místo je s opatrností průjezdný bez držení.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone. Do you want another song? Good, this is racist!

0: Tak to byl další ze série dnešních živáků, kapela Gossip a Careless Whisper. 18 hodin, 38 minut, já jenom v rychlosti připomenu, že celou příští hodinu mezi 19. a 20. se tady bude hrát na vaše přání, směřujte klidně už během téhle hodiny na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo na náš Rockzone Facebook do zpráv či do komentářů pod nejnovější fotku.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Naposledy taky kluby v Praze dneska v Meat Factory, Russian Circle, Pelikan a Photocrime, ale akce je beznadějně vyprodaná, tak to říkám jenom tak pro forma. Malostranský besedě Vasilův Rubáš, v Roxy kanadský hudební Chris Gray, v Sub-Zero zahrajou Dead Things a Amen Break a ve vagonu Ukulele orchestra jako Brno, což jsou světový hlavně rockový hity podaný své ráznou kapelou. No a pak tady máme přímo Brno v kabinetu Mus Otone Pesante. Komplet to všechno najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Před náma poslední blok živánků, před 19. hodinou ještě třeba Hinder a Use Me.
1: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.
7: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Dnešní nekonečný koncert na rádiu Rock Zone uzavřeli klasici Iron Maiden se svou klasikou Two Minutes to Midnight. Máme přesně 19.00, přátelé. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Klausek, krásný středeční večer. No a než tady začnu hrát na vaše přání, dám slovo Sašence, která má další zprávy. Ahoj.
1: Je to tak, ahoj, krásný večer vám přeju. A úvodem zpráv samozřejmě hodíme oko i na počasí. Dneska v noci nejnižší teploty okolo 12 až 7. Jinak oblačno až polojasno, jsem tam nějaká přeháňka. Zítra by to mělo vypadat poměrně příjemně s teplotama do 23 stupňů, ale víc řekneme za malou chviličku po zprávách. Pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté porazili Italy, v Chebu posprejovali výlohy svazu Němců hákovými kříži a Static X ruší koncerty.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: A začneme dobrou zprávou. Česká hokejová reprezentace si připsala další zářez. Na mistrovství světa porazila Itálii 3-1. Čeští hokejisté tak navázali na poslední vítězství nad Švédskem 4-3. Byly to ale nervy. Dvě třetiny se zcela reálně jevil scénář, že po ostudné facce od Slovinska přijde další historická blamáž. Čeští hokejisté ve svém čtvrtém vystoupení na mistrovství ve Friburgu ještě po 45 minutách s Itálií prohrávali. Nakonec ale zápas otočili a outsidera skupiny B porazili. Neznámý pachatel posprejoval výlohy svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikuje ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrbou čin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Město i policie usilují o rychlé dopadení pachatele a odstranění urážlivých symbolů z veřejného prostoru. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Jaroslav Spáčil, někdejší významný sponzor a komunální politik hnutí ANO, byl podmíněně propuštěn z vězení. Za vydírání nevlastní sestry a bývalé zaměstnankyně, po kterých vymáhal celkem 17 milionů korun, si odpykal 3 roky z uloženého 5letého trestu. Podle rozhodnutí okresního soudu v Ostravě odsouzený svým chováním prokázal polepšení a může vést řádný život. Spáčil teď čelí 5leté zkušební době, dohled probačního úředníka mu ale nenáleží. Nařídili. Podnikatel se vydírání dopouštěl mimo jiné zastrašováním rodiny obětí, využíváním vymahačů nebo vyhrožováním diskreditací. V době spáchání trestných činů se už v hnutí ANO neangažoval. Americká administrativa přijme další bílé uprchlíky z jižní Afriky. Má jich být 10 tisíc. Prezident Donald Trump kvůli tomu narychlo mění pravidla a zvyšuje limity počtu migrantů. Své rozhodnutí vysvětluje tím, že běloši jsou v Africe oběťmi tamního násilí.
3: Trumpův plán opět pobouřil a rozdělil Ameriku. Podle vládních úředníků jsou bílí jihoafričtí farmáři v akutním nebezpečí a přicházejí o půdu. Kritici tohoto migračního plánu ale Bílý dům obvinují z rasismu. Upozorňují na to, že Trump uprchlíky z jiných afrických zemí nebo Blízkého východu odmítá. Teď dělá pro jednu skupinu exkluzivní výjimku. Jihoafrická vláda navíc upozorňuje, že tam k žádnému rasovému pronásledování nedochází. Pokud vypuknou násilnosti, oběťmi jsou lidé všech barev pleti. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Static X už letos na pódia nevyrazí. Americká industriál metalová kapela zrušila všechny zbývající koncerty pro rok 2026, včetně vystoupení na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Důvodem jsou podle oficiálního vyjádření vážné zdravotní problémy uvnitř kapely, které prý vyžadují okamžitou pozornost. Muzikanti neuvedli, koho přesně se komplikace týkají. Fanouškům ale slíbili návrat v roce 2027. Static X měli na Rock for People vystoupit ve středu 10. června. No jo, pojďme si dát na závěr ještě počasí. Zítra by mělo být oblačno až polojasno, ráno a večer někde i skoro jasno. Během dne sem tam přeháňka. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, no 4 minuty po 19. startuje hodinka Pecek na vaše přání, pište si o ně na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, pište taky na náš Rockzone Facebook, buď to do zpráv, anebo do komentářů pod nejnovější fotku, anebo mi zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak hodinku muziky na vaše přání otevřela britská parta Kaiser Chiefs se songem Ruby. No a na náš Facebook mezi tím napsal náš přední fanoušek Tomáš Vraný. Zdravím, poprosil bych o zahrání Sabaton The Red Baron, předem děkuju. Tomáši, nemáš zač, tady to je.
1: Radio Rock Zone.

0: Finská parta Lordi na Radio Rock Zone se songem Your Tongue's Got the Cat. Honzik Mezej mi napsal na Facebook následující ahoj, co nějakou pecku od Hendrixe, díky. Tak Honzikovi se rockový klasiky v podobě tohohle geniálního kytaristy zachtělo, tak pojďme dát Jimiho Hendrixe a pojďme dát skladbu, kterou si vypůjčil od Boba Dylana All Along the Watchtower.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: Legendární Jimi Hendrix už je nějakých 55 let po smrti, ale jeho muzika zní stále skvěle. All Along the Watchtower právě teď na rádiu Rockzone. Tak, 19 hodin 21 minut, přátelé, jenom v rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání, stále mi je můžete volat na 255 700 707, můžete posílat maily na adresu hrajeme@rockzone.cz anebo navštívit náš Rockzone Facebook a svoje přání mi napsat buď to do zpráv, anebo do komentářů pod nejnovější fotku. Aktuální věc od Foo Fighters, Of All People za chvíli a pak už to bude zase na vás.
1: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Novinka, exkluzivně na Rádio Rockzone.

Je to pár týdnů zpátky, co Foo Fighters vydali svoji novou studiovku Your Favorite Toy, no a najdete na ní tenhle ten song Of All People, který teď dozněl na rádiu Rockzone. Pojďme na další vaše přání, velice milý. Ondřej Rajs, náš dlouholetý věrný posluchač, mi napsal do zpráv: ahoj, moje nejlepší holka Péťa má dneska narozeniny a já bych jí moc rád popřál skrz rádio vše nejlepší k narozeninám a děkuju za její podporu a lásku a chtěl bych pro ní buď Youngblooda nebo Sons of Legion Walking on the Edge a pozdravuj Sašu, jestli tam ještě. Sašence, pozdravě samozřejmě vyřídím, děkuju Ondro, tvojí nejlepší holce Pétě i za celý Radio Rock Zone, všechno krásný. No a vzhledem k tomu, že Sons of Legion tady v archivu nemáme, tak volba je jasná, Youngblood a pro tentokrát song Suburban Requiem posílám. Radio Rock Zone.

0: Vzpomínka na legendární kapelu Doors prostřednictvím živáku Break On Through na rádiu Rockzone. Tak teď dáme pro změnu něco českýho, protože náš další přední fanoušek Robert Jonák na Facebooku píše toto: ahoj, prosím o zahrání songu od kapely Plexis Půlnoční rebel. Věrný posluchač Robert Jonák mladší, přeji vám všem hezký večer. Roberte, nápodobně, díky za přízeň, no a klasika od Plexis už za malej okamžik speciálně pro tebe.
1: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáře oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock.

0: už 81. narozeniny a taky poměrně nedávno zahrál naživo v Praze Eric Clapton a Cocaine. Tak před náma poslední vaše dnešní přání, protože zatímco tady Eric Clapton zněl do éteru, tak jsem myslím do studia dovolal Zdeněk. No a ten by chtěl zahrát něco staršího od Arkainu ještě s Alešem Brichtou. Tak jsme nakonec vybrali se s Dendou song Kolonie termitů, ten je tady nachystaný. No a vzkazuju zároveň všem ostatním v tuhle chvíli, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra ve čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone. Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny a akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak k 19. hodině a 58. minutě jsme tady na rádiu Rock Zone dopluli ve společnosti švédského projektu Ghost a songu Satanized. Od mikrofonu vás znovu zdraví v tuhle chvíli Šimon Kalousek, krásný středeční večer, no a v úvodu naší poslední společné hodinky pro dnešní den dáme další zprávy se Sašenkou, ahoj.
1: Je to tak, ahoj, mám to připravený, úvodem samozřejmě taky mrkneme na počasí. Dneska v noci nejnižší teploty okolo 12 až 7 stupňů, na horách naměříte okolo 7, jinak oblačno až polojasno, zejména v Čechách se může vyskytnout přeháňka. No a zítra teploty do 23, jinak si myslím, že to bude docela pohoda, ale více řekneme za chviličku. Po zprávách je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté nakonec porazili Italy, na Pardubicku odhalili podvody z dávky pro uprchlíky a Iné kafe vrací do hry album Příběh.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí výhru ve skupině B. Národní tým dlouho marně hledal recept na italského brankáře a od 30. minuty pak prohrával. Obrat nastal až v závěrečné části, kdy nejprve vyrovnal Marek Alšer a v čase 51-5 rozhodl o vítězství útočník Jakub Fleck. Konečnou podobu výsledku dal v závěru při italské powerplay Dominik Kubalík. Výběr trenéra Radima Rulíka čeká další zápas v sobotu, kdy se střetne se Slovenskem. O summitu NATO rozhodne vláda 8. června. Jmenné složení delegace pro důležité červencové jednání Severoatlantické aliance v turecké Ankaře se tedy dozvíme za 19 dní. Oznámil to premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat.
3: Co je nejdůležitější, je, že jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace. Vláda ten mandát projedná pondělí 8.6., kde i rozhodne o delegaci.
1: Prezident Petr Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od svého nástupu do funkce prezidenta, trvá na své účasti. V minulosti byl také předsedou vojenského výboru NATO. Andrej Babiš naopak prezidentovu účast odmítal s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet. Cizinecká policie na Pardubicku odhalila sérii podvodů při čerpání humanitárních dávek pro uprchlíky. Kontroly, které probíhaly v první polovině května, prokázaly, že někteří žadatelé o peníze neoprávněně žádali ze zahraničí, aniž by v České republice skutečně žili, nebo záměrně uváděli nepravdivé údaje o svém rodinném stavu. V jednom z případů takto cizinka získala přes 500 000 korun, zatímco se svými dětmi trvale pobývala ve své domovské zemi. Další pár se 7 dětmi se vydával za 2 samoživitele, čímž stát obralo více než 700 000 korun. Policie v souvislosti s těmito podvody, jejichž celková škoda přesahuje 2 miliony korun, už zahájila úkony trestního řízení v 6 případech. Hromadná doprava ve Zlíně a sousedních Otrokovicích hlásí velký třesk. Připravuje se nákup až 50 nových vozů. Celá flotila by tak prošla až poloviční obnovou, pokračuje Jan Čada.
4: Byla by to opravdu zásadní proměna vozového parku, tedy dominantních trolejbusů i doplňujících autobusů ve žluto-modrém provedení. Nejde zrovna o levnou záležitost. Jeden moderní vůz dnes přijde na 16 milionů korun. Stěžejní a zásadní jsou evropské dotace. Dnes jezdí ulicemi Zlína i Otrokovic stovka vozidel. 50 nových změní letos a v příštím roce tvář do hodně moderní podoby. Půjde o klasické elektrobusy, ale také stroje vybavené bateriemi na další dojezd.
1: Iné kafe vrací do hry album Příběh. U příležitosti 25 let od jeho vydání kapela oznámila unikátní Příběh 25 let Speciál Tour 2027. Ta zavítá do Bratislavy, Prahy i Brna. Výročí si ale kapela připomíná už letos. Během festivalové sezóny odehraje desítky koncertů v Česku i na Slovensku a Příběh bude zásadní součástí setlistu i vizuální podoby show. Na úplný závěr ještě počasí, zítra oblačno až polojasno, ráno a večer i skoro jasno, během dne sem tam přeháňka. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů.
0: Tak to bychom měli, já děkuju moc Sašence za zprávy, no a my pojďme po 20. hodině na další muziku. Pro nejbližší minuty tady budou znít My Chemical Romance, taky Fanánek, netradičně s kapelou Alcohol, no a na úplný úvod Green Day a Minority, tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rocková klasika z druhé půle 60. kapela Jefferson Airplane a Somebody to Love právě teď na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak úplně naposledy omrkneme situaci na silnicích, tady naposledy pro dnešní večer. 20 hodin 16 minut tady v Praze, pozor, na Žižkově na Kosnickém náměstí se srazily dvě osobní auta, provoz je částečně omezen a na Bohdalci v ulici u Plynárny stojí v jízdním pruhu dvě osobní auta po nehodě. Jinak mimo Prahu, pozor, aktuálně ještě v Písku v Nádražní ulici havarovaly tam dvě osobní auta, počítejte s omezením, zdržíte se do 5 minut. Všem řidičům každopádně šťastnou cestu, ať už jedete kdekoliv. No Doubt za pár minut a předtím taky novinka od kanadských Nickelback, která se jmenuje Bones for the Crowd.
2: S Rockzonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka, exkluzivně na Radio Rockzone.

0: Živák od kapely Gossip, Standing in the Way of Control, je zároveň labutí moje píseň pro dnešní večer. Já, Šimon Kalousek, se s váma pro tuhle chvíli s dovolením rozloučím. Popřeju vám jak jinak než krásný zbytek středečního večera a dodám, že zůstanete-li naladěný na rádio Rockzone, tak samozřejmě od 21 hodin premiérový díl Český desítky s Aňu pro tenhle týden. Určitě si to nenechte ujít. Zároveň vás pozvu i na naše zítřejší vysílání mezi 13. a 14. hodinou, samozřejmě taky další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. No a Tomášovým hostem bude tentokrát Luděk Motička, tedy hudební promotér agentury Ameba Production, která pořádá festival Rock for People. O jehož letošním ročníku bude řeč především. Určitě je host zajímavý, takže máte-li na něj jakýkoliv dotazy, posílejte na naši mailovou adresu studio@rockzone.cz. Tak jo, no a já se vám přihlásím hnedka po tom, co odposlech skončí, to znamená kolem 14. hodiny zítra. Do té doby se mějte krásně, čus.
1: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rockzone.

0: kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Hello?
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Čeští hokejisté porazili Italy, policie hledá oběti falešného taxikáře a Europarlament posílá poslední varování Slovensku. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česká hokejová reprezentace si připsala další zářez. Na mistrovství světa porazila Itálii 3-1. Čeští hokejisté tak navázali na poslední vítězství nad Švédskem 4-3. Byly to ale nervy. Dvě třetiny se zcela reálně jevil scénář, že po ostudné facce od Slovinska přijde další historická blamáž. Čeští hokejisté ve svém čtvrtém vystoupení na mistrovství ve Friburgu ještě po 45 minutách s Itálií prohrávali. Nakonec ale zápas otočili a outsidera skupiny B porazili. Policie pátrá po obětech falešného taxikáře. Žádá ženy, které mají špatnou zkušenost s řidičem přepravní společnosti v šedé Škodě Octavia, aby se přihlásili na linku 158. Policisté už dopadli muže, který se podle nich v noci na 26. dubna v centru Prahy vydával za smluvního přepravce. Nabídl dvěma mladým ženám odvoz domů a jednu poté znásilnil. Podezřelý se stejného násilí mohl dopustit už dříve. Muž je nyní ve vazbě a za znásilnění mu v případě odsouzení hrozí až 10 let.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Slováci dostávají poslední varování od Evropského parlamentu. Europoslanci zvyšují tlak na Slovensko tím, že schválili další rezoluci vůči vládě Roberta Fica. Europoslanci v ní varují před zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv a znovu vyzývají Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu. Jde už o druhou podobnou výzvu během 3 týdnů. Velryba Timmy přichystala překvapení světu i po smrti. Je to totiž samice a nikoliv samec, jak se dosud předpokládalo, píše to německý deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Timmy, teď už tedy Tina, v Německu opakovaně uvízla na mělčině. Po záchraně nakonec uhynula v moři. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Česká desítka na Rock Zone 105.9.
3: Je 9 večer, takže je jasný, co nás čeká. Česká desítka s Aňou na rádiu Rock Zone je zpátky. Díky za vaše hlasy, protože pořadí se nám zase pěkně promíchalo a máme tu i dvě nový jména. Tak to vezmeme pěkně od spodu. Na 10. místě dneska Joyless as Fuck a jejich Rivers. Minule ještě o něco výš, dneska zavírají desítku, ale pořád se

bylo dnešní číslo 10 Joyless as Fuck s peckou Rivers. Posloucháte českou desítku s Aňou na rádiu Rockzone a hlasování běží dál, takže to můžete vašima hlasama zase pěkně celý překopat. Dneska jsem tu s vámi opět já, Anna Knauerová alias Aňu, a společně si projdem zase celý žebříček. Kdybyste měli pocit, že i vaše kapela najde v desítce uplatnění, stačí mi poslat váš song do formuláře na webu a třeba se už příští týden uslyšíme. Ale teď jdeme na 9 a 8. Na 9. místě dneska Syndrom a jejich Co dál. A 8. patří Adovany a jejich Bed Wars.

0: Devítka a osmička český desítky s Aňou jsou za náma, dneska v podobě kapel Syndrom a Adovany, a my se posouváme výš. Na sedmém místě dneska Primadona a jejich Na kolenou. Tak si jedem poslechnout.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone, sedmičku český desítky s Aňou už známe, tam se dneska usadili Primadonas a my jdeme na šestku. Na šestém místě dneska novinka z minulého týdne, kapela Nixies a jejich No Exit. Tak se pěkně usaďte a zaposlouchejte se do songu s dnešním číslem 6.

Posloucháte Radio Rock Zone a polovina český desítky s Aňou je za náma. Na šestém místě dneska Nixies s peckou No Exit a my se jdem na chvíli mrknout mimo žebříček. Je totiž čas na tip od Aňu. Místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska si dáme Koblížky a jejich Baby odcházím. Tahle původně poněkud studentská kapela, o který už taky slýcháme nějaký ten pátek, nám tak trochu vyrostla a teď jedou poctivej dospělácký punk rock. Klukům se na scéně pořád daří a tak se sluší si je připomenout. Dneska s peckou Baby odcházím. Tak si je pojďme dát Koblížci v rámci tipu od Aňu.

Tip od Aňu je za náma dneska v podobě koblížků, pro který nemůžete hlasovat, ale my se vracíme zpátky do aktuální desítky. Na pátém místě dneska Pearly Seconds a jejich krvavý měsíc. Drží se nahoře už docela dlouho. No a čtyřka patří novince z minula, Five O'Clock Tea a jejich barevný světy. Tak si je pustíme pěkně za sebou. Pátý a čtvrtý místo míří za vámi.

0: Tohle byla dnešní pětka a čtyřka, Pearly Seconds a Five O'Clock Tea a teď je na čase si představit novinky. Dneska si dáme novinky od kapel, který už v český desítce s Aňou dobře znáte. Nejsou tady totiž poprvé. První novinkou je kapela Věc Makropulos. Trocha repu, trocha roku, prostě jejich klasická kombinace a styl, který vám dneska představějí se singlem Ještě než ze stárnem. Druhou novinkou je kapela Náhodný výběr. Taky žádní nováčci u nás v desítce a dneska vás přišli ohromit songem Stejná jako já. Track, který je chytlavej už na první poslech, tak jak to mají kluci ve zvyku. Dnešní novinky, nenovinky už znáte, i pro ně budete moct hlasovat, aby se nám v žebříčku pěkně uchytili. Tak si je pojďme dát. Věc Makropulos a Ještě než ze stárnem a taky Náhodný výběr s peckou Stejně jako já.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone a dnešní novinky máme za sebou. Věc Makropulos a taky náhodný výběr. I pro ně můžete hlasovat na rockzone.cz, tak to hlavně nezapomeňte udělat. A teď už jdeme na bedny. Na třetím místě dneska Neřvi na mě a jejich v moderním pojetí. Bronzová pozice rozdaná, tak si to pojďme pustit. Tak

0: se to kurva mohlo stát?
1: Právě jste mohli slyšet třetí místo český desítky s Aňou, který dneska padlo pro kapelu Neřvi na mě. A teď si dáme rychlou rekapitulaci, ať víte, pro co to vlastně můžete na webu hlasovat. Na 10. místě Joyless as Fuck a jejich Rivers, 9. pro Syndrom a Co dál, 8. Adovany a Bad Wars, 7. pro Primadonas a Na kolenou, 6. Nixies a No Exit, 5. pro Pearly Seconds a Krvavej měsíc, na 4. místě 5 O'Clock Tea a Barevní světy. Máme tady dvě novinky, tou první Věc Makropulos a Ještě než ze stárnem, druhá novinka Náhodný výběr, stejně jako já, 3. místo pro Neřvi na mě a V moderním pojetí a my jdeme na dvojku. Tam dneska skončili Světadíl se skladbou Prostor.

Druhý místo dneska bere Světadíl a jejich prostor a finále je tady. Na prvním místě dnešní český desítky jsou Grammy a jejich Na první pohled. Postupný výstup až nahoru a dneska z toho je zlato. A můžu vám teda říct, že dneska to byl velký boj mezi prvním a druhým místem v podobě stovek hlasů, za což teda neskutečně gratuluju. No a díky, že jste poslouchali českou desítku s Aňou. Já jsem Anna Knauerová a já s Aňou. Hlasujte, podporujte českou hudbu a klidně nám pošlete i vlastní tracky. Slyšíme se zase příště a do té doby se mějte, jak chcete. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po českých státních dluhopisech je poptávka. Němci zadrželi čínské špiony a hokej víc prodává pivo i projektory. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. České státní dluhopisy jdou na dračku. Lidé už jich objednali za víc než 22 miliard korun. Ministerstvo financí proto zvyšuje původní limit emise a prodává dál až do odvolání. Uvádí to ministryně financí Alena Schillerová. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června. Ministerstvo financí dluhopisy republiky nabízí od čtvrtka. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Největší zájem je o pětiletý fixní státní dluhopis. Společnost Meta zahájila avizované propouštění zaměstnanců, a to v rámci snahy o zvýšení efektivity a úspory. O práci tak přijde až 8 tisíc zaměstnanců. Dalších 7 tisíc pracovníků firma přesouvá do nově vzniklých divizí zaměřených na umělou inteligenci. Zakladatel Mety Mark Zuckerberg tento krok zdůvodňuje tím, že AI dramaticky mění pracovní procesy a zvyšuje individuální produktivitu natolik, že jeden člověk dokáže nahradit práci celého týmu. Tento trend masivního propouštění v technologickém sektoru, kde jen letos o práci přišlo téměř 110 tisíc lidí, odráží širší změny na americkém pracovním trhu pod vlivem rozvoje umělé inteligence. Němci zadrželi dva čínské špiony. Manželský pár s německým občanstvím navazoval kontakty s vědci na německých vysokých školách. Získávali tak informace z oblasti kosmonautiky, informatiky nebo umělé inteligence. Policie vyšetřuje i dalších 10 lidí, kteří ale nejsou z ničeho podezřelí a v případu figurují jen jako svědci.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi si budují domácí fanzóny. Díky světovému šampionátu v hokeji stoupají prodeje piva, chipsů, dresů i projektorů. Hokejové mistrovství světa se tak nepropisuje jen do televizní sledovanosti, ale i do toho, co Češi nakupují. Místo do hospod podle odborníků letos chodíme spíš do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí. Zájem o projektory a televize roste o skoro 12%. Dvojnásobně pak roste poptávka po hokejových dresech, píšou to Novinky.cz. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

formace Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla na život takovou šávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou s komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté porazili Italy, policie hledá oběti falešného taxikáře a Europarlament posílá poslední varování Slovensku. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česká hokejová reprezentace si připsala další zářez. Na mistrovství světa porazila Itálii 3-1. Čeští hokejisté tak navázali na poslední vítězství nad Švédskem 4-3. Byly to ale nervy. Dvě třetiny se zcela reálně jevil scénář, že po ostudné facce od Slovinska přijde další historická blamáž. Čeští hokejisté ve svém čtvrtém vystoupení na mistrovství ve Friburgu ještě po 45 minutách s Itálií prohrávali. Nakonec ale zápas otočili a outsidera skupiny B porazili. Policie pátrá po obětech falešného taxikáře. Žádá ženy, které mají špatnou zkušenost s řidičem přepravní společnosti v šedé Škodě Octavia, aby se přihlásili na linku 158. Policisté už dopadli muže, který se podle nich v noci na 26. dubna v centru Prahy vydával za smluvního přepravce. Nabídl dvěma mladým ženám odvoz domů a jednu poté znásilnil. Podezřelý se stejného násilí mohl dopustit už dříve. Muž je nyní ve vazbě a za znásilnění mu v případě odsouzení hrozí až 10 let.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Slováci dostávají poslední varování od Evropského parlamentu. Europoslanci zvyšují tlak na Slovensko tím, že schválili další rezoluci vůči vládě Roberta Fica. Europoslanci v ní varují před zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv a znovu vyzývají Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu, kde už o druhou podobnou výzvu během 3 týdnů. Velryba Timmy přichystala překvapení světu i po smrti. Je to totiž samice a nikoliv samec, jak se dosud předpokládalo, píše to německý deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Timmy, teď už tedy Tina, v Německu opakovaně uvízla na mělčině. Po záchraně nakonec uhynula v moři. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: How's the sound tonight? Pretty good.
1: Album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rockzone 105.9.

It goes to 11. All right, now this song goes up to Dick.

Oh, it's a good one tonight, huh?

band you gotta hear.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po českých státních dluhopisech je poptávka. Němci zadrželi čínské špiony a hokej víc prodává pivo i projektory. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. České státní dluhopisy jdou na dračku. Lidé už jich objednali za víc než 22 miliard korun. Ministerstvo financí proto zvyšuje původní limit emise a prodává dál až do odvolání. Uvádí to ministryně financí Alena Schillerová. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června. Ministerstvo financí dluhopisy republiky nabízí od čtvrtka. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Největší zájem je o pětiletý fixní státní dluhopis. Společnost Meta zahájila avizované propouštění zaměstnanců, a to v rámci snahy o zvýšení efektivity a úspory. O práci tak přijde až 8 tisíc zaměstnanců. Dalších 7 tisíc pracovníků firma přesouvá do nově vzniklých divizí zaměřených na umělou inteligenci. Zakladatel Mety Mark Zuckerberg tento krok zdůvodňuje tím, že AI dramaticky mění pracovní procesy a zvyšuje individuální produktivitu natolik, že jeden člověk dokáže nahradit práci celého týmu. Tento trend masivního propouštění v technologickém sektoru, kde jen letos o práci přišlo téměř 110 tisíc lidí, odráží širší změny na americkém pracovním trhu pod vlivem rozvoje umělé inteligence. Němci zadrželi dva čínské špiony. Manželský pár s německým občanstvím navazoval kontakty s vědci na německých vysokých školách. Získávali tak informace z oblasti kosmonautiky, informatiky nebo umělé inteligence. Policie vyšetřuje i dalších 10 lidí, kteří ale nejsou z ničeho podezřelí a v případu figurují jen jako svědci.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi si budují domácí fanzóny. Díky světovému šampionátu v hokeji stoupají prodeje piva, chipsů, dresů i projektorů. Hokejové mistrovství světa se tak nepropisuje jen do televizní sledovanosti, ale i do toho, co Češi nakupují. Místo do hospod podle odborníků letos chodíme spíš do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí. Zájem o projektory a televize roste o skoro 12%. Dvojnásobně pak roste poptávka po hokejových dresech, píšou to Novinky.cz. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté porazili Italy, policie hledá oběti falešného taxikáře a Europarlament posílá poslední varování Slovensku. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česká hokejová reprezentace si připsala další zářez. Na mistrovství světa porazila Itálii 3-1. Čeští hokejisté tak navázali na poslední vítězství nad Švédskem 4-3. Byly to ale nervy. Dvě třetiny se zcela reálně jevil scénář, že po ostudné facce od Slovinska přijde další historická blamáž. Čeští hokejisté ve svém čtvrtém vystoupení na mistrovství ve Friburgu ještě po 45 minutách s Itálií prohrávali. Nakonec ale zápas otočili a outsidera skupiny B porazili. Policie pátrá po obětech falešného taxikáře. Žádá ženy, které mají špatnou zkušenost s řidičem přepravní společnosti v šedé Škodě Octavia, aby se přihlásili na linku 158. Policisté už dopadli muže, který se podle nich v noci na 26. dubna v centru Prahy vydával za smluvního přepravce. Nabídl dvěma mladým ženám odvoz domů a jednu poté znásilnil. Podezřelý se stejného násilí mohl dopustit už dříve. Muž je ve vazbě a za znásilnění mu v případě odsouzení hrozí až 10 let.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Slováci dostávají poslední varování od Evropského parlamentu. Europoslanci zvyšují tlak na Slovensko tím, že schválili další rezoluci vůči vládě Roberta Fica. Europoslanci v ní varují před zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv a znovu vyzývají Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu. Jde už o druhou podobnou výzvu během 3 týdnů. Velryba Timmy přichystala překvapení světu i po smrti. Je to totiž samice a nikoliv samec, jak se dosud předpokládalo, píše to německý deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Timmy, teď už tedy Tina, v Německu opakovaně uvízla na mělčině. Po záchraně nakonec uhynula v moři. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Merci.
1: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností newyorkské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných newyorkských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rocks.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po českých státních dluhopisech je poptávka. Němci zadrželi čínské špiony a hokej víc prodává pivo i projektory. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. České státní dluhopisy jdou na dračku. Lidé už jich objednali za víc než 22 miliard korun. Ministerstvo financí proto zvyšuje původní limit emise a prodává dál až do odvolání. Uvádí to ministryně financí Alena Schillerová. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června. Ministerstvo financí dluhopisy republiky nabízí od čtvrtka. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Největší zájem je o pětiletý fixní státní dluhopis. Společnost Meta zahájila avizované propouštění zaměstnanců, a to v rámci snahy o zvýšení efektivity a úspory. O práci tak přijde až 8 000 zaměstnanců. Dalších 7 000 pracovníků firma přesouvá do nově vzniklých divizí zaměřených na umělou inteligenci. Zakladatel Mety Mark Zuckerberg tento krok zdůvodňuje tím, že AI dramaticky mění pracovní procesy a zvyšuje individuální produktivitu natolik, že jeden člověk dokáže nahradit práci celého týmu. Tento trend masivního propouštění v technologickém sektoru, kde jen letos o práci přišlo téměř 110 000 lidí, odráží širší změny na americké.